Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: našeho éteru. Ste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne. Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt.
3: Iveto!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveto!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

0: Europa 2. 8.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
0: 58.2 a 105.5 FM. Maximum muziky.
3: Evropa 2.

0: je skladba California Girls. My tady máme naší Middlechick Girl, ne? Středočeská holka, seš ty.
1: To jsem já.
0: Seš ty. Katka Podravská, holka ze středních Čech. I když trošku taky z východních, že?
1: No,
0: původem.
1: Já jsem jako, že hodně z východu.
0: No, tak, může, no tak to je. Tak to vás tady jednak je víc. A není to až tak moc z východu. Může být i hůř. Tak pojďme na zprávy. 6
1: krásné
0: hodin,
1: ráno.
0: Už jedna minuta, čověče.
1: Ano, pojďme na to. V noci na dnešek zasahovalo u požáru prodejny Lidl v Kladně 18 jednotek hasičů. Velitel zásahu vyhlásil třetí stupeň požárního poplachu. Požár se hasičům podařilo lokalizovat krátce po 2 hodině raní. Vyšetřovatelé s majitelem vyčíslili předběžnou škodu na 120 milionů korun. Poslanci tento týden znovu projednají nový stavební zákon. Ten jim nedávno k přepracování vrátila horní komora. Odborníci o novém stavebním zákonu mluví jako o revoluci. Má totiž zavést jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko. Tedy uspořit čas jak úředníkům, tak běžným lidem. Pokud by nový stavební zákon prošel, řízení by se mělo výrazně zrychlit. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
2: Plzeň dokončila stavbu parkovacího domu u technologického parku Tech Tower v areálu bývalých kasáren a pivovaru na Světovaru. Objekt pojme ve 3 podlažní podzemní a 5 podlažní nadzemní části až 433 vozidel a je tak druhým největším parkovacím objektem v Plzni. Veřejnost může od 1. října za poplatek využívat 3 podzemní podlaží s celkovou kapacitou 130 míst. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: České basketbalistky se rozloučily s mistrovstvím světa v Berlíně a to porážkou s favorizovanými Američankami 64-105 a obsadily 15. místo. Prohra pro ně byla nejvyšší v historii na velké světové scéně a překonala výsledek s hvězdným výběrem Spojených států 57-97 z olympijských her v Pekingu v roce 2008.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na tahu číslo 3 na výjezdu z Benešova ve směru na České Budějovice. Za posledním kruhovým objezdem tedy osobní auto narazilo do svodidel. No a pozor také na silnici číslo 35 na příjezdu do Liberce od Chrastavy. Tady se začíná tvořit kolona.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Už teď ráno se dá poznat, že dnes nás čeká teplý den. Na naše území dnes zesiluje příliv teplého vzduchu od jihozápadu. Současně nás čeká i počasí s malou oblačností a tady bohatým slunečním svitem. No a to je kombinace, která se postará o velmi vysoké teploty. Maxima dneska vyšplhají na 27 až 32 stupňů. Hlavně na jihu území není zcela vyloučeno ani dosažení 33 stupňů Celsia. Tak to byly dnešní první zprávy s datem 8. září. No a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Bob Schwarz.
0: Ano, my jsme se tady shodli, že dokonce v našem studiu je chladněji než venku, takže my jdeme buď se zahřívat, nebo hledat čudlík klimatizace. Každopádně, dobré ráno!

0: 6 hodin, 17 minut, posloucháte Evropu 2, dobrý den.
1: Dobré ráno, dneska slaví svátek Mariana, tak to bude veselo.
0: Ano, ano, tak můžem samozřejmě, no ne, mi nikdo nemůže, nebo jak teď, já to chápu, no, jenom... Jsi teda začala dobře, no, smotném brčko se říká, ne, ve filmu nějakým slavným českým.
1: Takže všechno nejlepší.
0: No jo, tak od Mariány pojďme samozřejmě k dalším, když teda se tady chopila vlastně toho data dnešního, což je 8. září. Mimochodem 6 hodin 17 minut znamená, když je úterý, že vlastně přesně za hodinu bychom si mohli dát písničku na přání. Říkám to správně.
1: Ano, 7.17.
0: Je to tak, tak se chystejte, máte na to hodinu. Hodinu můžete přemýšlet, jestli zavolat a co si případně nechat zahrát. Ale zpátky teda k tomu datu 8. září, takže Mariana. Potom taky dneska je Mezinárodní den gramotnosti.
1: Ježišmarja, jak to vyslavíme?
0: Chceš to vysvětlit? Tak možná...
1: Cože to?
0: No, něco jako složitýho to je. Aha, to je něco, nějaký čtení, psaní, ne? No, tak proto jsme tady, že právě v tom jsme dobrý. Tak a potom taky spousta jmen muzikantů dneska se tady objevuje v tom přehledu, tak pojďme si třeba na každou hodinu vybrat jednoho slavného a já teda rovnou začnu tímhle. Diskotéka. Úplně, ne? Taneční parket, co?
1: Levels, tak tímhletím. My, přátelé, normálně startujeme prázdniny.
0: Jako hraní show.
1: Tak pojďme odstartovat nový školní rok.
0: Ano, první zvonění.

0: Nevím, co mě šokuje víc, jestli to, že Avicii mu by dneska bylo 37 let, anebo to, že už 8 let mezi námi není. Tak ho jenom připomínáme, no strašně to letí. Tak připomínáme Aviciho, který dnes by slavil narozeniny. Děkujeme za všechno, co nám tady nechal. No a krásné ráno vám všem, co v úterý vstáváte s Evropou 2. Jsme za to rádi. Maximum muziky.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Faded.
0: Jo, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
0: Z jinej krádí musím volat k nám, abychom něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky vás a užijte si to.
5: Aktuální zpráva. Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
6: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
7: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
12: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Slyšíš to, co to je?
14: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
13: Tak to je pecka.
14: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
13: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
14: Podmínky akce u obchodníka.
13: Breno. Podlaha dělá domov.
15: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
19: Love Island je zpátky.
20: A tentokrát?
19: Plný svodů a zakázaného ovoce.
20: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
19: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
21: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2 500 korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
22: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
23: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.

0: 6 hodin, 34 minut, posloucháte Evropu 2. Teď tady se Káťa krásně odkopala, totiž viděla, že tady mám připravenou tuto podkresovou hudbu, neboli sousedovic Toníčka z receptáře, že jo?
1: A říkám, prosím tě, sousedovic Toníček, to máš připravený nějaký téma, nějaký zahradnický, ne?
0: A já říkám, ne, o houbách. A Káťa, úplně.
1: A já říkám, jo, houby.
0: Zklamání. Jakože nic, jakože to je málo, je ti to málo.
1: Ty hele, tak to musíš přinést, ale nějakou, že jako opravdu velkou pecku.
0: Mám dvě, mám hned dvě. A tak mimochodem, ty nemáš ráda houby? Nebo ráda jíš, nebo sbíráš, nebo nic?
1: Mám je ráda
0: na pánvi,
1: ale jakože bych úplně ve vysílání z nich byla úplně na větvi, to zase ne.
0: Máš ráda houby na pánvi? Tak no. To bych snad chtěl i vidět, tvé houby na pánvi.
1: Na pánvičce ne, tak no, jasně, já nevím, no. Na čem děláte smaženici vy, ale my třeba k tomu používáme pánvičku.
0: Hele, mně je jedno, já bych jakoukoliv pochutinu chtěl vidět na tvé pánvi. Každopádně pojďme teda k těm houbám, co se tady jako objevilo všeobecně teď v našich lesích. Houby jako jsou, prostě rostou údajně. Ne teda všude, ale v některých oblastech naopak hodně. Snad někde v Krušných horách, možná na Vysočině. Nevím, něco jsem tak jako čet, zaslechl, viděl, ale...
1: Tak, podmínky jsou ideální, že?
0: Já vlastně nevím.
1: Teplota vysoko, vlhko.
0: Jo.
1: No.
0: Zase mluvíš o pánvi. Ne, tak pojďme k těm specialitám, které teď se objevily. Takže jednak dva úplně bílé hřiby smrkové, které našel o víkendu pan Filip Mastník s dcerou v lese u Sichrova na Turnovsku. Je to neobvyklá albínská forma této houby. Na stejném místě už se objevila i v minulosti, ale je to opravdu velká rarita, jo. Albinismus u hřibu je podle mykologů vzácným úkazem. Je to srozumitelný. Prostě bílý houby úplně, jakože fakt jako hřib a má bílou tu nožičku i bílou hlavičku. Tak je ti to málo?
1: Snad je v ostatní hřibky nešikanovaly.
0: Ne, ano. Tak a jdeme ještě, tohle téma ani u hub bych neotvíral, jo, barvy a podobně. No a druhá věc, nová houba se objevila taky v Česku, tohle je taky hřib, ale pro změnu hřib štíhlotřený, který pochází ze Severní Ameriky a pravděpodobně právě odtamtud se dostal s dovozem sazenic borovic, dostal se na evropský kontinent a teď snad poprvé se prokázalo, že roste i v České republice, ale tady to není úplně jistý, protože mykologové zatím nemají důkaz, totiž ten dotyčný, který ho našel, ten hřib štíhlotřený, tak on ho jenom vyfotil a pak ho sežral.
1: Hele, mě se jenom potvrdilo, co jsem si myslela na začátku, že říkala jsem si, bude zábava a ono houby.
2: Tatart vyhlašuje data.
3: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
2: Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
5: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský. Jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
8: Pro doma Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz.
9: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
10: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
9: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
11: Pozor, pozor, hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
12: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
11: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
12: Tohle si nesmíš nechat ujít.
11: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
13: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
14: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
15: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
16: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrnknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: 6.50, posloucháte Ranní Evropu 2.
1: No, já bych vás teď ráda vzala na místo, kam teda chodíme povětšinou všichni sami.
0: Takže asi myslíš kuchyň.
1: Ne, trošku vedle.
0: Máte hajzl vedle kuchyň. Mimochodem shodli, že je strašně zvláštní, jak vlastně to slovo, které jsem použil, už ho nechci opakovat, tak vlastně... Tohle slovo, no, tak jak se používá tak jako napříč, řekl bych, generacemi, sociálními skupinami, možná i, jakože to nebereme ani, že je nějak moc vulgární, dokonce myslím si, že fakt i slušní lidi, jako třeba já, nebo tady Katka, říkáme prostě hajzlák, jako toaletní papír, no, zvláštní.
1: Pojďme k toaletám. Ano. Chtěla jsem vám říct, že nevím jak vám, ale mně se poslední dobou docela často stává, jo.
0: Ježiš, tak...
1: Nepočkej, že jsem třeba v nějaký restauraci a teď jdu teda na tu toaletu a ty tam stojím před těma dveřma a normálně dobrých pár vteřin přemýšlím, kam do kterých dveří mám vstoupit.
0: Počkej, a proč?
1: Proč? Protože dřív prostě to bylo celkem jednoduchý. Vždycky tam byla buď slečna, prostě víš, jako na tom obrázku, v sukínce, anebo
0: jo, že přemýšlíš ten kryptogram, ano, jakoby, ano. Že je tak jako tak třeba zdobený, bylo... nebo umělecky stvárněný, že nevíš.
1: Ano, vždycky to bylo velmi jednoduchý, ale přijde mi, že teďkon vlastně provozovatelé těch podniků jsou tak kreativní, že člověk normálně už se tam jako kroutí, pomalu už to máš v zatáčce a nevíš kam. Jo.
0: Přemýšlí jako, tyve, tak co tím chtěl říct básník, jako nebo malíř, co to jako znamená? Je to holka, je to kluk?
1: Ano. Tak, ale počkej. Tak teď jsem narazila na jedny záchody a tam jsem okamžitě věděla...
0: To je skvělý téma tohle, no.
1: Okamžitě jsem věděla, kam mám zaplout, jo. Na jednom místě, na jedných dveřích byly, nebo takhle, byly tam desky. Byly tam desky prostě od auta. Elektrony.
0: Jo. No.
1: A jedny byly v pohodě, jedny byly OK. A jedny byly sedřený jako prase.
0: To je geniální. A na který jste našla?
2: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to roztočíš. Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
4: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
5: Necítím se psychicky dobře.
6: Já už to nezvládám.
7: Potřebuju poradit.
8: Nejste na to sami.
9: Dny pražské pomoci a péče.
10: Veletrh sociálních služeb.
9: Duševní zdraví.
10: Rodinné poradenství.
9: Služby pro seniory i pečující.
10: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
9: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
10: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
9: Více na praha.eu.
11: Užívej si Evropu 2 až do večera.
12: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
11: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
13: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
11: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
14: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
15: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
11: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
5: To nejlepší rádio na světě.
11: Adame. Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkujeme.
11: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Okna jsou oknoterm. Jo, oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
7: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
16: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Sedmá hodina, jdeme na zprávy s Káťou Podrazkou.
1: Krásné dobré ráno. Teprve po druhé můžou maturanti v tomto školním roce plošně místo profilové části maturity zvolit takzvanou komplexní profilovou práci. Na přihlášení k ní už mají ale jenom několik dní. Lhůta totiž končí 15. září. Výrazná studená fronta přinese tento týden Evropě prudké ochlazení. Mimořádně teplé počasí s lokálně extrémními vedry vystřídají mnohem chladnější podmínky. Během pouhého jednoho až dvou dnů mohou teploty klesnout až o 15 stupňů a vrátit se k hodnotám obvyklým pro první polovinu září. A teď už se podíváme za Zuzkou.
2: Divadlo města Ústí nad Labem bude mít nově zajištěno financování na 3 roky. Zastupitelé schválili částku 88 milionů korun. Divadlo bude peníze využívat zejména na údržbu kulturní infrastruktury a na náklady související s poskytováním kulturních služeb. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Ode dneška až do čtvrtka začne úvodním kolem hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. V ligové fázi všech 36 týmů utvoří jednu tabulku, ze které postoupí 24 mužstev do play-off. Nejlepších 8 projde přímo do 8 finále. Každé mužstvo odehraje 4 utkání doma i venku. Dohromady proti 8 různým soupeřům.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Časem navíc počítejte aktuálně na D4 ve směru s Příbrami do Prahy. Na 14. kilometru je zúžení a tak se tady vytvořila kolona. Je to tady asi na čtvrt hodiny. No a popojíždí to taky na D1 ve směru z Brna do Prahy. Do kolony vjedete u sjezdu na Chocerady.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2.cz a bav se.
0: Promiň. Káťo, promiň.
1: Klekni na kolena, omluv se.
0: Ona chtěla dát ještě počasí. Tak přátelé...
1: Já přitom já mám takový košatý dneska.
0: No jo, ale to bychom nestihli písničku na přání. Takže si přichystejte telefony. 7.17 je úterý, dáme si song na přání na Evropě 2.

0: 7.17, je to tady, posloucháte Evropu 2 a v 7.17 v úterý víte, že máte možnost rozhodovat.
1: A já se těším, co dneska zazní, protože kolikrát vy nám ukážete zase úplně nový interprety, nový songy, anebo třeba sáhnete na nějaký úplný evergreen, tak já jsem zvědavá, kdo je tam a co se nechá zahrát.
2: Dobré, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Jak se jmenuje?
2: Já jsem Sofie.
0: Ahoj.
1: Sofie, kolik ti je?
2: 11 let.
1: 11. To je vy.
0: To je krásný.
1: Už nepamatuješ?
0: Jedeš do školy?
2: Ano.
0: Potrava, viď?
2: Ani ne.
0: Jako, počkej, fakt ne, jo. Ještě tě to baví. Počkej, ne. Já to chápu, ono je 8. září, tebe to ještě baví letos.
2: Jo.
1: No, jo. Sofinko, a to je kolikátá třída? 11? To seš teďkom v kolikátý? Ve třetí? Jak to vychází?
2: Pátý.
1: Jo, v pátý už, jo. Ty bláho. Jo.
0: Tak v pátý.
1: Jsi velká holka.
0: Holky, v pátý už mi to fakt nebavilo. To už mi to totiž nešlo.
1: Sofie, a co máte rádi v pátý třídě takhle, jako, co rádi posloucháte?
2: Třeba Pokáče.
1: Pokáč dobrý, vej, to je jeho kabelka.
0: Takže budeme hrát Pokáče, Sofinko, nebo co si vymyslíš, co
2: Pokáče.
0: Si porušíš, jo?
1: Pokáče.
2: Ano. Ovce na pohovce, prosím.
1: Ovce na pohovce.
0: Hledám.
1: Máme.
0: Takhle máme všechno, protože máme YouTube bez reklam, ale...
1: Sofinko, a byla jsi na Pokáčovi v O2 aréně?
2: Ne.
1: Nebyla, to vůbec nevadí, protože teď si ho dáme. A teď si to můžeš, jedeš s mamkou v autě nebo s taťkou?
2: S taťkou.
1: Super. A taťka poslouchá taky Pokáče?
2: Jo.
0: No tak musí, že jo, protože Sofinka mu ho pouští. Dokonce ho objednává i na Evropě 2. Tak zdravíme tatínka. Je hodná Sofinka.
3: Zdravím.
0: Je hodná Sofinka, zaslouží si písničku od Evropy 2?
3: Určitě.
0: Tak
3: každý den jednu.
0: Dobře, tak jo, tak Sofinko, speciálně pro tebe, ale samozřejmě pro všechny, kdo mají rádi

0: My jsme tady propašovali i reklamu na sušenky.
1: Jo, jo, jo.
0: Bebe.
1: Ty blaha. Dobrý.
2: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Svět není jen samé slunce.
4: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
2: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
3: A duha je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
8: Hazardní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
13: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
14: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
16: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
17: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
18: Love Island je zpátky.
19: A tentokrát?
18: Plný svodů a zakázaného ovoce.
19: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
18: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
2: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne? Zpátky k muzice. Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

0: 7 hodin 36 minut. Posloucháte Evropu 2. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno. Já se vám musím přiznat, je to jenom pár vteřin zpátky, co jsem objevila zprávu, která mě doslova šokovala. Já jsem tady upřímně málem spadla ze židle, jo. Týká se to Donalda Trumpa. Ten je prostě toho jsou plné noviny.
0: Já vím co.
1: V podstatě každý
0: Já
1: den.
0: Vím co.
1: Pořád šokuje.
0: Já vím co.
1: Vždycky má prostě něco, co nás dostane, ale tohle jsem teda opravdu nečekala.
0: On změnil účes, respektive barvu vlasů, že jo? To myslíš?
1: Přátelé, z Donalda Trumpa je brunet.
0: No, svět už nikdy nebude, jako byl doteď.
1: Jako to.
0: No jo.
1: Tohle jsem fakt nečekala. To musím rozdejchat normálně.
0: A teď samozřejmě otázka, je to lepší?
1: Hele, takhle, ta barva předtím, pojďme si říct, jako, že byla oranžová, takže... Jako...
0: No to ne, pozor, pozor, tak to bych neřekl. Oranžová v obličeji.
1: No.
0: No a vlasy měl spíš blond, ne?
1: Dobře,
0: myslím, že byl úplně švé, tak blázen.
1: Když na to zasvítilo prostě polední sluníčko, tak to byla jako opravdu skoro oranžová.
0: No jo.
1: Jo, vlastně se scelila ta barva obličeje prostě i s těma vlasama. A teď už prostě můžete krásně odlišit obličej od vlasů.
2: Když se nevejdete do auta, prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Přijďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
4: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz.
5: Prodoma. Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
8: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
4: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
9: Pozor, pozor, hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
10: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
11: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
10: Tohle si nesmíš nechat ujít.
11: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
2: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
12: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
13: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat. Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: 7 hodin, 51 minut, posloucháte úterní ranní Evropu 2. Mám tady takovou trošku morbiditu, Káťo. Můžu nebo nemůžu? Teď už musím. Teď už musím.
1: To ty.
0: No. 19 týmů se zúčastnilo již 9. ročníku soutěže hrobníků, která se konala v maďarském městě. Ježíš Maria, v maďarském městě, podle mě stačí takhle, tečka. Všichni soutěžící se potýkali se značným horkem a suchou půdou. 38 hrobníků, to bylo úplně přesně, soutěžili v rychlosti kopání hrobů s tím, že bylo jasně dáno, jak musí vypadat ten vzorový hrob, takže musel mít 2 metry, šířku 80 cm a hloubku 1,60 m. No a soutěžící teda museli nejenom hrob vykopat, ale hodnotila se taky úprava hrobu a body se následně udělovaly jak za to vykopání, tak potom i za ten celkový dojem, řekněme. No, tak roztomilý, nevím, ale je to docela dobrý. No. Takže prosím tě, vyhráli nakonec 2 hrobníci a ti měli rekordní čas a zřejmě se jim i povedla teda ta vizuální stránka. Za jakhle by si řekla, že se dá vykopat takováhle děura?
1: Ty bláho, no tak asi nějakou hodinku to zabere, ne?
0: Hodina a 21 minut.
1: Vidíš to, mám odhad. Ne. Říkám si, jestli potom třeba byl nějaký catering. Jestli byla třeba rakvička,
0: jasně, věneček.
1: A jestli byla zábava, jestli byla hlína pořádná.
0: Tak rozhodně. Evropa 2. Maximum muziky.
2: Evropa 2. Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
5: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
3: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
4: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: Jdeme na zprávy, protože je nejvyšší čas, 8 hodin. 2 minutky k tomu a Katka Podraská.
1: Hezké ráno. Rozsáhlý požár prodejny Lidl v Kladně, který vypukl krátce po půlnoci, už dostali hasiči pod kontrolu. Stále ho ale dohašují. Nikdo nebyl zraněn. Předběžná škoda činí 120 milionů korun. Hasiči původně vyhlásili třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Krátce před 5 hodinou ráno ho ale snížili na 2. Z nedaleké ubytovny evakuovali 53 lidí. Ti se ale později mohli zase vrátit zpátky. Poslanci tento týden znovu projednají nový stavební zákon. Ten jim nedávno k přepracování vrátila horní komora. Odborníci o novém stavebním zákonu mluví jako o revoluci. Má totiž zavést jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, tedy uspořit čas jak úředníkům, tak běžným lidem. Pokud by nový stavební zákon prošel, řízení by se mělo výrazně zrychlit. A teď už Zuzka.
2: Problémové ubytovny Sojva a Hlubina v Ostravě jihu končí a jejich obyvatelé se stěhují pryč. Sojvu v Zábřehu obvodní radnice kupuje, dá jí zbourat a získanou plochu nabídne investorům. Hlubinu v Hrabůvce její majitel za stovky milionů korun přestaví na byty. Stavba má začít počátkem příštího roku a předávat se má v roce 2029. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Kateřina Siňaková postoupila do čtvrtfinále 4 hry na tenisovém US Open. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsend porazili na newyorském betonu australsko-americkou dvojici Hunterová Kravčiková 7-6 a 6-4. Dnes o premiérový postup do semifinále US Open zabojuje Linda Nosková. Čeká jí světová jednička Arina Sabalenková.
3: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Časem navíc stále počítejte na D4 ve směru s Příbrami do Prahy. Na 14. kilometru je zúžení a tak se tady vytvořila kolona. Je to tady asi na 15 minut. No a popojíždí to taky na D1 z Brna do Prahy. Do kolony vjedete přibližně u sjezdu na Chocerady.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Na naše území dneska zesiluje příliv teplého vzduchu od jeho západu. Současně nás čeká i počasí s malou oblačností a tady bohatým slunečním světem. No a to je taková kombinace, která se postará o velmi vysoké teploty. Maxima vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy, no a teď už zase zábava s Bobem Švarcem.
0: No prosím tě, jak jsi říkala, že nakladně vyhořel ten Lidl,
1: no.
0: Tak prosím, už mají prvního podezřelýho.
1: Koho?
0: Nějaký Albert.
1: To byla nějaká blbost, ne?
0: Ne, to je zatím jenom křestní jméno. No tak pokračujeme, přátelé, slyšíte to sami, už to Káťa říkala, zábava bude. Krásné ráno.

0: A teď to bude úplný hudební skok.
1: Já mám vždycky pocit, že připlouvá Titanic.
0: Ano. V podstatě ano.
1: Jo?
0: Je to taková prostě velkolepá muzika. Muzika. Hudba. Vznešená. Posloucháte Evropu 2. 8 hodin 18 minut. A samozřejmě tohle není nějaká samoučelnost. Víme, proč vám pouštíme Dvořáka.
1: Proč?
0: Antonín Dvořák. Totiž 8. září roku 1841 se narodil. Takže kdyby se to chtělo někomu počítat, což mi se nechce, tak prostě před nějakými 100 a tak dále lety se narodil Antonín Dvořák. Asi nejvýznamnější možná vůbec český skladatel klasické hudby, vlastně jeden z nejslavnějších představitelů klasické hudby na světě. Jo, to je jeden z nejhranějších a nejznámějších na světě, Antonín Dvořák. Měli bychom si toho vážit, že jsme ho měli.
1: Bobe.
0: Ano.
1: Ty jsi Saskia Burešová v sukni.
0: No tak, počkej, v sukni, ne, naopak, ne, v kalhotách bych chtěla říct. Ty jsi Jelítko. Já mám, dneska mám výjimečné gatě. No, tak prosím tě, Antonín Dvořák teda, když si ho můžeme takhle připomenout,
1: ano.
0: Tak nevím, jestli největší zajímavost, která možná souvisí právě s tím, že je tak známý Antonín Dvořák,
1: no.
0: Tak souvisí s tím, že vlastně on se proslavil v Americe, ve Spojených státech, protože slavná novosvětská, neboli z nového světa, tak je vlastně taková americká záležitost pro americké publikum. Jo?
1: Mm-hmm.
0: Jo?
1: Ano.
0: Ano. A teď mi řekni, co ti říká toto?
1: Baby Shark.
0: No, dobře. Trošku už dá předběhla. To je prostě klasika samozřejmě veliká. Tohle to jsou Čelisti. A teď hele, pro srovnání, jo? Pro srovnání. To je taky Antonín Dvořák.
1: To je, normálně, to je vykradený.
0: Počkej, ale chápeš to? Tak já jsem hledal podrobnosti. Hledal jsem podrobnosti.
1: Evidentně Spielberg měl rád Dvořáka, ne?
0: No Spielberg. Já ti řeknu, kdo, jo? Schválně jsem to tady hledal.
1: Počkej, Čelisti má na starosti Spielberg, ne? Jako na,
0: tak
1: na
0: pojďme Katce teď objasnit, jak to je s filmem, jo? No počkej, ale
1: to
0: není, ale tak režisér asi není úplně ten, který skládá muziku, ne?
1: No to ne, ale tak asi vybírá, ne?
0: No vybírá si hudebního skladatele, no. A ten hudební skladatel pochopitelně potom samozřejmě asi musí nějak vyhovět jeho prostě
1: když,
0: představám.
1: Když
0: je to teda
1: režisér,
0: John Williams.
1: Jo, hlavně ten John moc nezajímá, když jsem jednou režisér. Tak snad to mám pod palcem celý, ne?
0: No to máš pocit, že tady mezi náma dvěma to takhle řídíš, ale přesně John Williams se k možné inspiraci či podobnosti nikdy oficiálně nevyjádřil, nicméně slavný a hrozivý dvoutónový motiv žraloka EF opravdu vychází z rytmického ostináta a 9 stejných tónů z Dvořákovy novosvětské symfonie. Já myslím, že jsme to slyšeli, že tam prostě ta inspirace je i naprosto evidentní. No. No a jinak ty jsi už to tady vlastně naznačila, že je teda ještě jedna podobná věc.
1: Baby Shark, jak myšlíte.
0: Tak ale tady vidíte, kam to prostě Dvořák dotáh, jo? Protože Baby Shark aktuálně má 17 miliard přehrání. A nevím, budeme to dávat celý, ne?
1: Asi ne, prosím. Maximum muziky.
2: Že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
3: Mámu je třeba vytáčet denně.
2: Ale já jsem zase vytočená.
3: Říká Tomáš Zástěra.
2: Ano, synáčku.
4: Nazdar.
2: Ahoj.
3: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
2: Kdyby si se líp učil, ty pitomče. Kdyby jsi dneska mohl bej.
3: A vy jste vždycky u toho.
2: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
3: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a je.

0: Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A my se přijeď, hele.
2: Jo.
1: Nazdar.
0: Stavebniny dek přiná... Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz. Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
3: Naší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách teď platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Zpátky k muzice.

0: 8 hodin 32 minut. Tohle je úterní ranní Evropa 2. My máme rádi zvířátka, viď, Káťo?
1: Jo, některý více, některý méně.
0: Jasně, ale obecně prostě fauna, jo, fauna dobrý.
1: Fauna dobrý.
0: Jo, já myslím, že se podle toho dá i poznat jako člověk. Když má rád zvířata, tak si myslím, že jako dobrý.
1: Jo.
0: Já to tak trošku rozlišuju. Když mi jako někdo řekne, že nemá rád zvířata, je mi trošku podezřelý.
1: A co tam máš za zvíře?
0: Mám tady čápa.
1: Čápa. To jsi mě překvapil.
0: No, co jsi nečekal, čápa. Tak prosím tě, je to čáp Karel. Normálně to je čáp Karel, jo? Čáp, kterého zachránili tady u nás v loňském roce ještě s jeho dvěma sourozenci z komína u pivovaru v Rychnově nad Kněžnou. Z hnízda tehdy odlétl jeho otec a matka by péči sama nezvládala, proto se o něj museli postarat. Konkrétně to zvládnul náhradní pár v Makově. No a Karel samozřejmě už od té doby už vyrostl, přece jenom je to rok. Dostal teda takovou tu vysílačku, dostal kroužek na nožičku a vysílačku. No a teď samozřejmě se dá tím pádem sledovat, kde se všude pohybuje. A představ si, že teď zjistili i z fotek, jo, že právě čáp Karel tak normálně se dostal až do Turecka. Čáp Karel je v Turecku. Takže...
1: Taky se chystám, tak se třeba s Karlem potkáme.
0: Jako, zrovna jsem si taky říkal, že vlastně taková docela oblíbená pro spoustu lidí destinace turistická je Turecko, ale tady je teda potřeba říct, že Karel opravdu je velký cestovatel, když se na to člověk podívá. Oni jak fakt dokážou zmapovat jednak díky fotkám, oni fakt jako si všimli fotek, že normálně podobní... asi teda ochránci zvířat, tak ho vyfotili s hejnem dalších čápů v tom Turecku a podle fotek samozřejmě věděli, že má na té noze má ten kroužek. Ale zároveň, tak ta vysílačka jim i říká, kde se teda všude pohyboval. Takže jenom abys měl představu, jo. Karel urazil za ten rok už tisíce kilometrů, protože zimoval v Súdánu, ale léto taky třeba trávil v Polsku. Víš? A teďka je v Turecku. Prostě se čáp, hele, žije si na vysoký noze.
1: Hele, u nás čáp je momentálně zakázaný slovo.
0: Proč?
1: Protože na mě děti pořád zkoušejí takový to dětský. A mami, říkej čapí rychle dokola.
0: Tak pojď, říkej.
1: Radši ne. Maximum muziky.
2: Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 582 a 105,5 FM.
3: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
4: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
3: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
4: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
3: pozorování
4: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
3: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
4: Od 11. do 13. září.
3: A vstup je zdarma.
4: Více informací na praha.eu.

0: 8 hodin 46 minut, já už se pomalu loučím, už si to tady za chvilinku převezmou všichni dohromady tady.
1: Ale bylo to
0: tady.
1: Hezký dneska,
0: bylo to hezký, no. Káťa zůstává, ale přijde Ivana, přijde Koťák. Co? Ivčo, nechceš něco?
1: A bude veselo. A bude veselo.
2: Tak přijdeme oba dva za chvíli, no.
0: No. Tak to se těšíme. Zítra nejsem, čeveče. Zítra, ale ani Leoš není.
1: Tak to se taky
0: to je takový.
2: A kdo pak tady bude?
0: No to bude loterie. To podle mě někdo z klobouku vytáhne jméno a prostě někdo přijde. Nicméně, ještě tady máme něco. Káťa nějaké
1: ale
0: sportovní téma vytáhla.
1: Prosím tě, já jsem tady, prosím tě, takhle začala scrollovat na Instagramu a koukám tady nějaký sportovní hlášky se to jmenuje účet. A já jsem se tady pousmála, protože tady video pána, který evidentně vyhrál nebo skončil na 5. místě v nějakém sportu, v nějakém závodu, nedokážu identifikovat v jakém, ale je strašně vtipný, že on chtěl asi poděkovat všem sponzorům, jo. A on má na sobě prostě několik vrstev oblečení sportovního.
0: A sundává.
1: A postupně sundává. Takže jeden dres sundal právě, teď koukám, že sundal druhý, třetí, jo, a takhle prostě, aby se odvděčil sponzorům.
0: Takže. A ještě, když pak sundal poslední, tak ještě na kůži měl vytetovanou jednu značku, ne? Určitě.
1: No, tak to už tady není takhle dokonce.
2: Já přemýšlím nad tím 5. místem, to je takový blbý místo.
1: 5. místo?
2: To je lepší být 23. třeba.
0: To určitě, ale,
2: pátek,
0: ale jako. pozor, podle mě je jako úplně jako no. Pitomý být třeba i druhej, když se nad tím zamyslíte, protože to je vlastně první, co prohrál, že jo?
2: Lepší je být první, no.
1: Než
0: tak hele, lepší být první každopádně, než cokoliv jinýho.
2: To je matematika na Evropě 2.
0: Ano.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Něco málo po 9. hodině posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Katka Podraská.
2: Krásné dobré ráno. Policisté kvůli anonymní výhrušce bombou evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku. Museli opustit i pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě v tuto chvíli probíhá bezpečnostní opatření za přítomnosti pyrotechnika a kinologa se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Anonym uložení bomby nahlásil e-mailem. Teprve po druhé můžou maturanti v tomto školním roce plošně místo profilové části maturity zvolit takzvanou komplexní profilovou práci. Na přihlášení k ní ale mají už jenom několik dní. Lhůta končí 15. září. A teď už Zuzka.
3: Ministerstvo spravedlnosti v nejbližších měsících otevře justiční areál v bývalých českobudějovických kasárnách. Stavba komplexu několika budov, která začala na jaře 2024, bude stát přibližně 680 milionů korun, včetně vybavení. V komplexu by měly mít sídlo soud a státní zastupitelství. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejová extraliga se v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických drezech. Extraliga zároveň představila nového hlavního partnera, kterým se stal výrobce energetických nápojů Red Bull.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si aktuálně dejte na D2 na příjezdu do Brna. Od Bratislavy kamiony zastavují na 8. kilometru a do dlouhé kolony dojedete na silnici číslo 43 ze Svitav od Milonic až k Lipůvce.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Na naše území dnes se zesiluje příliv teplého vzduchu od jihu západu, no a dnešní maxima vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia a k tomu čekáme převážně jasnou oblohu. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Ivča a Koťák.
1: No a někdy se do toho života připlete takový hezký hudební výročí. Jedno z nich budeme probírat s Koťákem už dneska. Těšíš se? Řekni je... aspoň, že ano.
5: Ano.
4: Evropa 2.

Wendy. Jmenuju se na Instagramu Physio na druhou, to můžu říct. Mm. A Wendy, moje kamarádka, si mě teda pozvala, když už teda pozvala, já jsem jí donutila, že můžu

0: a ona 40, vidíš, já říkám, no 39, no ona, no ono ti nic není, ono prostě...
1: Prostě opotřebení materiálu,
0: prostě
1: no.
0: Prostě už jsi jako vlastně stará, no.
1: Klasický servis, no.
0: Ale potřeba. To jsem moc nechtěla slyšet.
1: Ale jak říkával můj kamarád, prostě Češi jsou zvyklí jako opravovat, ne servisovat. Takže prostě je důležitý předcházet tímhletěm.
0: Dobrý, to říkala i ona, už je pozdě, blablabla, bla, bla, posloucháte Evropu 2, za chvíli příjemnější téma.
1: Co to je tady za vrzání? Jo, to jsou tvoje kyčle.
2: Není odpoledne jako odpoledne.
3: No, dneška jsme se doflákali a teďka jsme se opět začít.
4: Teď to nakopnem.
2: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
4: Posloucháte. Show. Já mluvím.
3: A já to chtěl říct dřív.
4: Já to chtěla říct dřív.
2: Odpolední show s Tomášem.
3: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
2: A Zorkou.
4: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
2: Odpoledne, kdy se dějou věci.
3: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní by to je blbý říkat tohleto, viď?
2: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
3: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
2: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
5: Víc prostoru pro rodinu. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
6: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
7: Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíš to, co to je?
12: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
11: Tak to je pecka.
12: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
11: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
12: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
16: A raz, dva, tři, 4,21.
17: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Love Island je zpátky.
11: A tentokrát?
19: Plný svodů a zakázaného ovoce.
11: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
19: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
6: Jsi fanoušek Marvelu?

0: Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné.

0: je podle mě několika z vás velmi blízké, včetně mého kolegy tady Koťáka, GTAčko. Ty už slyšíš...
1: Dobré dopoledne.
0: Ty slyšíš už ten podkres a víš, viď?
1: Ano, tohle je GTA San Andreas. No. Co se nepletu, třetí díl.
0: Ano. A prosím tě, GTAčko, ty už mi to tady jako zmiňoval, že má být tento podzim.
1: 19. listopadu.
0: Dokonce
1: ne, že bych to měl napsaný v kalendáři, ale je to tak.
0: A říkala jsi mi, že jsou třeba lidi, muži, kteří sepisují kontrakty nebo smlouvy se svýma ženama.
1: Já teda doufám, že jsou i holky.
0: No, možná
1: já doufám, že jsou i holky, který prostě hrajou na konzoli a na to GTAčko se taky těší. Musí to tak být.
0: A když jste tedy partner, který hraje GTA a těší se na tady to vydání, tak sepisujete smlouvy, který vám zaručí, že vás druhý partner nebude otravovat, když GTA budete hrát.
1: Ale ani zesměšňovat. On ani nesmí chodit a říct si, ježiši, Mariotko, on tě někdo zastřelil. Tohle to se musí brát vážně. No ne?
0: To je skvělý. Já teď koukám na iDnes, teď, CZ, který, to mě už úplně teď vytrhlo z trenek, vystřelilo. Vydání GTA se nepromítne jen do herního průmyslu, ale také do pracovního trhu, píšou. Odhady počítají s tím, pozor teď, což jako mně to přijde fakt neskutečný, že si kvůli očekávanému hitu vezmou v USA volno až 1,5 milionu lidí a firmy tak mohou přijít o miliony hodin práce a ekonomika o část produktivity, je to prý velký, jako reálně je to problém ekonomický.
1: Nejen prací živ je člověk, bych řekl.
0: Tak hra vychází 19. listopadu a já asi vím, kdy si vezmeš...
1: Jo, to tady prosím tě nejsem, já mám něco pracovního v Karlových Varech.
0: Doma.
2: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Pedro Pavia. Maximum nový muziky. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to roztočíš.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
10: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
9: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
10: Tohle si nesmíš nechat ujít.
9: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
11: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
12: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
13: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
0: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
14: A můžu ještě něco říct?
13: No povídej.
14: To nejlepší rádio na světě.
13: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
14: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
15: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
16: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrnknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: hit. Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin, 43 minuty, svátek mají Mariany. Zítra je to tady. Jako každý rok v září touto dobou přichází velká věc a tentokrát by měla být možná větší, než jsme zvyklí.
1: Co to může být?
0: Co to může být, Káťo, tušíš?
2: Nevím.
1: Je to nějaká událost?
0: Já myslím, že to je událost, kterou řeší doslova jako celý svět.
1: Je to nějaký státní svátek?
0: Není to státní svátek.
1: Je to, tak budeme hrát.
0: Do jistý míry je to takový mezinárodní svátek. No zítra se vydává, oznamuje nový...
2: No.
0: iPhone...
2: 18.
0: Je to tak?
1: Cože?
0: Nový iPhone 18 zítra?
1: Fakt
0: no pozor, ale já nevím, jestli jste to zaregistrovali, holky. Letos... Jako musím říct, že jsem to, z reklam to na mě nedejchlo, v podstatě o tom telefonu nevím nic, ale Apple by měl vydávat telefon, který bude vyklápěcí, dámy a pánové, vajíčka se vracejí.
1: To si děláte srandu.
2: Takhle, já už toho mám plný Instagram.
0: Už to skáče na tebe.
2: Já už tady na to koukám. No.
1: Tak na mě to vůbec neskáče.
0: Taky to na mě neskákalo.
1: Vůbec jako. To teda nevím, jak si to kačka zasloužila.
2: Ne, protože ty jsi o tom začal mluvit a najednou to tady začalo.
1: Ne.
0: No takhle, přesně tak.
1: Hele, vyklápicí v takovém tom smyslu, jako tenkrát byly Sony Ericssony.
0: No,
1: nebo hele,
0: já jsem si říkal, kež by se vrátily ty vajíčka. To byla největší frajeřina. Když dal někdo na stůl vajíčko, tak to bylo takový jako velice osobitý.
1: Když jsi byl holka, tak to byla frajeřina, no.
0: No, takhle, to je pravda. No a teďka by teda měl přijít i iPhone jakoby s vyklápěcím telefonem.
2: Ono to trošku připomíná takový to zrcátko vyklápěcí, který
1: to tak,
2: máme
1: kačí.
2: Normálně v kabelce. Oh,
1: takhle to fakt vypadá. Hele, a nedělal něco už jejich, konkurence podobného?
0: Ano, myslím, že s tím někdo přišel už trochu dřív. Vypadá to, že cenovka by měla být asi 2200 euro, tedy odhadem 54 tisíc korun a neví se údajně, jestli nebo kolik těch telefonů bude pro Evropu, protože tenhle ten typ telefonu, tedy vyklápěcí iPhone, by měl být jako spíš pro čínský trh.
1: No, ale když to bude tady, tak zase leasing a pojďme být dobrý. Dáme leasing a
0: budeme být... hypoška, jedeme dál.
1: No jasně, budeme spojínat na 90 s vyklápěčkou, bod, jabka.
3: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam, pam.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Severs, Diby a nově Praha 5. Stodůlky. www.toyota-domanský.cz.
6: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
7: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
6: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
7: Tohle si nesmíš nechat ujít.
6: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
8: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
9: Naše maso
8: je prostě lahůdka.
9: Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrnknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec buřtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, my jsme dneska vysílání začali tím, že tady můj kolega Kubík Koťák připomněl, že se nemůžu skoro hýbat, protože mám něco se zádama, ale teď si čtu zprávu, která mě přesvědčila o tom, že jsou lidé na tom hůř. Vyšel na mě článek teď, nebo vyběhnul na mě článek na Instagramu, influencer zemřel po nepovedené operaci na zvětšení penisu. Mm. A tak si říkám, ty prostě to za to nestojí, jenom...
1: Co na mě koukáš tak významně?
0: Jenom říkám, že byl to teda fakt slavný jako člověk, já ho tady neznám, ale byl to britsko-nigerijský podnikatel Igho Tiny Ubiribo. Byl mu 43 let a opravdu po zákroku na zvětšení penisu v Bangkoku zemřel podle britského koronera se výplňový materiál, který měl být v tom penisu, dostal do jeho krevního oběhu a způsobil smrtelnou plicní embolii.
1: Nech to, a co tam dává, jako nějakou suť nebo něco, čím to vycpává?
0: No evidentně suť, když to takhle dopadá, ale já bych všem mužům, kteří poslouchají, doporučila, ať nechodí na tady ty věci, jít.
1: No já jsem právě měl nejde. V plánu jít na tu operaci, na to zmenšení, no, tak to nechám být.
0: To taky radši ne, za život to nestojí.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Už je to konečně tady, posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Katka Podrazká.
2: Krásné dopoledne. 240 lidí z nemocnice v Kadani na Chomutovsku, včetně pacientů na lůžkách, dnes museli policisté evakuovat kvůli anonymní výhrušce bombou. Objekt prohlédli a bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí nemocnice, která je na kraji Chomutova, zatím trvají. Na železničním koridoru mezi Prahou a Benešovem v úseku mezi Pražskou Hostivaří a Uhřiněvsí srazil vlak člověka. Střet nepřežil. Kvůli vyšetřování události je zastavený provoz mezi stanicemi Praha Hostivař a Praha Uhřiněves. A teď už Zuzka.
3: Cementárna Holcim spustila v Čížkovicích na Litoměřicku linku na zpracování kalcinovaných jílů, což jsou jíly vypálené při vysokých teplotách. Náklady na investici dosáhly zhruba miliardy korun. Z toho 330 milionů korun poskytl fond Ministerstva životního prostředí. Nová technologie umožní částečně nahradit slínek, klíčovou a emisně náročnou složku cementu, kalcinovaným jílem. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: České basketbalistky se rozloučily s mistrovstvím světa v Berlíně porážkou s favorizovanými Američankami 64-105 a obsadily 15. místo. Prohra pro ně byla nejvyšší v historii na velké světové scéně a překonala výsledek s hvězdným výběrem Spojených států 57-97 z olympijských her v Pekingu v roce 2008.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Se zdržením v tuhle chvíli počítejte na D1 ve směru z Brna do Prahy na kilometru 111. Pracují silničáři, v místě se vytvořila kolona, která vás zdrží asi na 10 minut a na D1 se pracuje i v opačném směru na kilometru 179. Je tady zabraný pravý pruh.
5: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
2: Na naše území dnes se zesiluje příliv teplého vzduchu od jeho západu. Současně nás čeká i počasí s malou oblačností a to je kombinace, která se postará o velmi vysoké teploty. Maxima vyšplhají na 27 až 32 stupňů. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje i v Českoťákem.
6: Jo, já mám něco říkat.
1: My řekneme oba. My se chceme podívat, jak vypadaly pohádky před 30 lety a jak vypadají teď a proč na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, tohleto jsou Linkin Park, no a zdraví vás tady od mikrofonu Tlapková patrola, to je takovej, taková přezdívka, která se tady asi možná bohužel chytla.
1: Ona mi vymyslel Leoš Mareš a když něco vymyslí Leoš Mareš, tak se to jako kdyby chytnout musí.
0: Jak kdybyste to vytesali do skály.
1: Takže my jsme teď Tlapková patrola a Koťák dneska tady přines téma, který mě strašně zajímá. Co mi o tom chceš říct?
0: Mám tady úvahu. Přátelé, já teda jsem zatím bezdětný, ale vy se v tom možná uvidíte, pokud máte děti, tak moji přátelé mi popisují cestu z Chorvatska. A říkají, neděláme to moc často, ale potřebovali jsme zabavit dceru, musíme jí dát do ruky prostě telefon s nějakou pohádkou. A teďka porovnávali dva světy. A my říkali, vygooglovali jsme si a dočetli jsme se, že pro malé děti je jako tenhle ten jako stimul, když už jim musíte něco pustit, tak je dobrý vybrat nějakou pohádku, která má takový jakoby hezký tempo a je to dobrý. Tak jsme vybrali Krtečka. Jo? Ikonická česká krátká pohádka. Jenomže kdo si to vybaví, přátelé, tak v té pohádce se toho zase tolik jako neděje. Je to tam jako takový pomalý, hodně se to jako vychutnávají.
1: Ty chci říct, že Krteček, jakože Zdeněk Miller je nuda?
0: No, ani ne tak nuda, je to spíš pomalý, jako jo. Není to pro děti, které vlastně potřebují těch stimulů výrazně víc. Takže mi říkali, porovnávali jsme Krtečka versus Tlapkovou patrolu. A říkali, hele, to se prostě nedá porovnat. A ty děti logicky inklinujou, jak jsou ADHD, tak inklinujou k tomu, že chtějí jako hodně těch stimulů. Ať se tam něco děje, tam něco vybuchuje, ať je tam nějaká akce. A porovnávat Krtečka a Tlapkovou patrolu, to je úplně jiný svět.
1: To nejde, ale pamatuju si prostě, když pohádky i zněly takhle. Hele, Karel Černo, když zpíval o tom, co je večerníček. Ale počkej, to je nádhera. Pojďme si to trošku připomenout. Dříve, než nám klesnou víčka, těsně před spaním. Musím mu do toho ale vlíst, protože ty říkáš, Krteček byl nuda, ale já si pamatuju jeden díl, který normálně ve mně zanechal stopu. Můžu ti říct, jaký?
0: Krteček a kalhotky.
1: Jmenuje se Krtek a maminka. Musím ti to říct, protože tady v tom příběhu Krteček pomáhá zaječici při narození malých zajíčků. Viděl jsi to někdy?
0: Ne.
1: To je geniální, je to teda jeden z dílů, který dětem docela fakt názorně ukazuje jako opravdu příchod mláďat na svět. Je to skvělý, takže jestli Tlapková patrola vás omrzí, tak Krteček a maminka, to je krásný díl. Posloucháte Evropu 2.
2: Dobrou noc.
0: No a my pokračujeme další porcí Maxima muziky Evropy 2. Tohle to je Antonin Herbeck a Brandon Under Your Skin. Příjemný poslech Maxima muziky Evropy 2. Máme 8. září.

niet, dat zal.

0: Evropy 2. Bavíme se tady zrovna tady s kolegama v rámci tady našeho studia o tom, co jsou prostě fajn písničky. A já teď viděla jeden krásný rozhovor s jednou slavnou hollywoodskou herečkou, která hrála asi teď ve všech filmech, co jsou prostě potřeba, no Zendaya. Ty říkáš, že ona se čte Zendaya.
1: Zendaya, no.
0: Zendaya. A jí se ptají v nějakém rozhovoru, jestli je důležitější na party být dobře oblečen nebo přinést dobrý playlist. A ona samozřejmě říká, to bych si přesně do ní typla, dobrý playlist, že jo? A pak říká, a víte, jaká písnička zabere úplně, ale jakože úplně vždycky? Tady ta. To si tady ta slavná herečka říká, ač je teda o hodně mladší, než vůbec, ona je mladší než ten song, nebo respektive ona asi ještě nebyla na světě, když vznikl ten song,
1: to rozhodně
0: myslím.
1: Nebyla.
0: Tak tady ta herečka tvrdí, že když přinesete jako DJ, nebo jako i člověk ze Spotify, tady tu píseň s playlistem na vaší party, tak prostě ta party bude dobrá. Stejně jako tady teď při úterku na Evropě 2.
2: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
3: To vás rádi vidíme.
2: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
5: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
6: To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisítka H20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisít za super cenu. Více na Dek.cz.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
16: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
17: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu

0: Servis Select. Více na mercedes-benz.cz.
1: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2 500 korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Vítejte u poslechu Maxima muziky Evropy 2. Ivana mě právě slovně urazila. Insultovala mě.
1: Proč to musíš říkat? To, co je tady ve studiu, co posluchači neslyší, tak neslyší. Tak to nemáme říkat dál.
0: Já to budu říct, ředitelný. No. Každopádně mám tady informaci, která se vám, holky, bude určitě líbit. Mm-hmm. Bude se natáčet pokračování vašeho filmu oblíbeného.
1: Počkej, tak můžeme nějak trošku...
0: Typovat chcete?
1: Typovat. Je to 50 odstínů? Je to 50 odstínů?
0: No, není.
2: Že bych bylo dalších 10 odstínků navíc.
0: Že bylo 60 odstínů.
1: A ty šedý zase nebo nějaký jiný?
0: Hnědý, no. Hele, Mumie 4.
1: Ježišmarja.
0: Co začala ofinko natáčet, tak co blbnete?
1: To je mi úplně jedno teda, promiň.
0: Hele, ale tak to je milénium.
1: Tam je ten Brendan Fraser.
0: Brendan Fraser, přesně. A taky Rachel Weisz. Bude natáčet pokračování Mumie?
1: To teda můžu, to mi vždycky přišlo jako strašná kravina. Jakože oni někam cestují časem, ne?
0: Tak nejenom, že budeš urážet mě, ty budeš urážet i producenty a Brendana Frasera.
1: Teď tam vždycky v spísku se prostě někdo jako zhmotní, nějaká prostě mumie. A Brendan Fraser se teď bude prostě, nevím, co se bude ve svém věku o co snažit.
2: On už bude hrát tu mumii.
1: A omlouvám se, ale tady ten filmový tip ti nevyšel, posloucháte Evropu 2.
3: Žhavý novinky Evropy 2.

Europa 2. Maximum nový muziky. Europa 2. 8 let. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Posloucháte Evropu 2. My se s Koťákem už musíme rozloučit, protože nám za chvíli odbyde 11. Ale to znamená, že tady je Pavel Cejnár. Ahoj, Pavle.
1: Ahoj, nemusíte se loučit, proč?
0: Bro, nemusíme,
1: vy chcete
0: ne.
1: se rozloučit.
0: My chceme, no ale i musíme. No,
1: tak a nebo jako vám to řekli, že se musíte před 11.
0: rozloučit. A vlastně to dává smysl, musíme mít tady nějaký pravidla, Pavle.
1: No tak jo.
0: A ty začínáš v 11, budeš tady teda do 13, viď?
1: Ano, ne.
0: Ne,
1: do 12.45.
0: Takhle přesně.
1: Potom už přijde Jindra a přebere
0: takhle
1: si to.
0: Takhle to je přesný, úplně tak máme, ano, harmonogram. My se na vás těšíme opět zítra, mějte se krásně. Koťáku, těším se. Ty taky. Musíš taky něco říct. Taky.
2: Buďte dobří.
0: Buďte dobří s Evropou 2. Evropa 2.

0: Ladí vás Evropa 2, to je Eminem s Rihannou. No a teďka se přihlásí Cejny s Kačkou. Budou čerstvé zprávy.
1: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
0: Samozřejmě je tady Kačka Podrazka. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
0: Odbyla 11. Pojďme do čerstvých zpráv Evropy 2.
2: Česko čekají dva mimořádně náročné dny. Dnes teploty vystoupají až ke 32 stupňům a bude nejteplejší den týdne. Už během zítřka ale začne od západu přicházet prudké ochlazování. Na západě Čech mohou teploty zůstat jenom kolem 17 stupňů, zatímco východ ještě čekají tropy. Takové teplotní extrémy zatěžují hlavně srdce a cévy a zvýšenou pozornost by měli počasí věnovat seniori, kardiaci a další chronicky nemocní. V Kanadě dnes vstoupila v platnost odvetná cla na dovoz ze Spojených států. Jejich sazby se pohybují od 15 do 50%. Vztahují se na zboží v hodnotě kolem 20 miliard amerických dolarů ročně. Jsou odvetou za dříve zavedená americká 50% cla na kanadský dovoz v podobné hodnotě. A teď už zamíříme na západ Čech.
3: Plzeň dokončila stavbu parkovacího domu u technologického parku Tech Tower v areálu bývalých kasáren a pivovaru na Světovaru. Objekt pojme ve 3 podlažní podzemní a 5 podlažní nadzemní části až 433 vozidel a je tak druhým největším parkovacím objektem v Plzni. Veřejnost může od 1. října za poplatek využívat 3 podzemní podlaží s celkovou kapacitou 130 míst. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Ode dneška a až do čtvrtka začne úvodním kolem hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. V ligové fázi všech 36 týmů utvoří jednu tabulku, ze které postoupí 24 mužstev do play-off. Nejlepších 8 projde přímo do 8. finále. Každé mužstvo odehraje 4 utkání doma i venku. Dohromady proti 8 různým soupeřům.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Se zdržením počítejte na D1 ve směru z Brna do Prahy na kilometru 111. Pracují silničáři, v místě se vytvořila kolona přibližně na 10 minut a na D1 se pracuje i v opačném směru na kilometru 179 a je tady zabraný pravý pruh.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska se k nám vrátily tropy, odpoledne se mají teploty dostat na 29 až 32 stupňů, na západě zůstanou teploty kolem 26, bude slunečno, jasno nebo polojasno a vát bude mírný jihozápadní vítr. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnár.
0: To počasí, o kterém si mluvila, si volá po koupačce, grilovačce a opět za vzpomínání na letošní léto. Bude to skvělý, tak těšíme se na to. K tomu prosuněnému dní Evropa 2 sází další muziku, Myla anebo Lady Gaga, tak pohodové prosluněné úterý, tady je vaše Evropa 2.
4: Evropa 2.

úterý, Evropa 2 ve vašich uších, 9 minut po 11. hodině. Teď BB Rexa s Davidem Gettou, taky Imagine Dragons nebo Clock Clock. To je pohoda na maximum.

0: skvělý den nás čeká dneska, úterý 8. září, doslova perfektní letní teploty a jak už jsem říkal, to si vyzývá k nějaký koupačce nebo grilovačce, procházce nebo k čemukoliv za vzpomínání na letošní léto, protože dneska to bude opravdu paráda a to je samozřejmě skvělý. Tak my budeme servírovat další parádní muziku, Jubel, nebo taky třeba Coldplay, to se jednoduše neodmítá. A nevím, jak to máte vy, aby ten den byl ještě hezčí, tak mě baví vzpomínat na někoho, anebo na něco, když někdo nebo něco za Česko dosáhnul, jo? A je to 8 let naspátek přesně, 8. září, byl to rok 2018, kdy český letecký akrobat Roman Kramařík, možná, že ho neznáte, ale to je úplně jedno, po 46 dnech jako první Čech oblétl zeměkouli v jednomotorový Cessně P210N a nalétal přitom víc než 40 tisíc kilometrů. Tak klobouček dolů, za 2 roky to bude desítka, tedy 10 let, no a mně se líbí, když někdo takhle něco dosáhne. Tak já vám bych chtěl popřát, ať se vám daří, ať máte pohodový den, ať to sluníčko a září, vlastně tohle už je takový, jako dá se říct, babí léto, když to budou tropické teploty, tak ať si to užijeme. A jak já vždycky říkám, možná je to naposledy letos, co můžu pustit tady ten jingle. Tak ať máte krásné úterý.
1: Ať máte krásný den.
2: Krásná píseň.
1: Krásné.
2: Krásně jsme zaspomínali.
1: Jsem Pavel Cejnar a přeju krásný den.
2: Na krásnou píseň.
1: Mějte se krásně.
2: Krásný.
1: Krásné.
2: Krásný.
1: Krásný den s Evropou 2.
3: Pavel Cejnar, Evropa 2. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
4: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
3: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
5: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
3: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
6: To je moje show.
3: Dej taky follow E2.cz.
7: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
3: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: Vždycky to byla moje show.
8: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
9: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
13: roztočíš. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o 2 z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
16: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru,

Odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vykletně zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2 500 korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je u...

0: tomuhle se říká opravdu paráda Coldplay, Higher Power, lehce po 11:30 na vaší Evropě 2. Tak já jenom připomínám, dneska je úterý a do úterního poledne se hlasuje do naší nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. A já vždycky říkám, že je potřeba vám to připomenout, abyste poslali hlas svému favoritovi, protože bez vás hlasujících by žádnej žebříček nevzniknul. Tak je potřeba zajít na naše stránky Evropa2.cz, tam si to rozkliknete. No a po několik týdnů už vyhrála kapela Post It s hitem Geronimo. Líbí se vám, nelíbí? No zahlasujte, nebo zahlasujte pro někoho jiného. My to necháváme na vás. Hlasování je na Evropa2.cz a nezapomeňte, že hitparádu můžete poslouchat ve čtvrtek v premiéře a v neděli v repríze ve stejném čase mezi 18. a 20. hodinou. Teď posloucháte Evropu 2, za chviličku Lost Frequencies, anebo Sarah C. a Martin Harich, taky velká pecka. No a řekneme si, kdy začíná život. Důležitá věc. Už za chvíli detaily. Evropa 2. Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: Evropa 2, Sarah C. a Martin Harich, Starlight a vynikající song. 46 minut po 11. hodině, já mám pro vás před obědem takovou myšlenku, dá se říct, že to je až poselství, jo. Tak přemýšleli jste nad tím, kdy začíná život? Život začíná právě teď. Začíná teď, zrovna teď, ne zítra ani pozítří. Každou minutu, každé hodiny, každého dne začíná život na novo. Znamená to, že všechno se dá změnit v jediný okamžik. Také to znamená, že můžete začít všechno znovu, kdykoliv si budete přát. Proč odkládat rozhodnutí na potom? Chcete snad dát svému životu pauzu? Nepřemýšlejte ani jedinou vteřinu nad tím, proč právě dnes anebo teď jste dostali toto poselství. Není to z mé hlavy, napsal to pan Andy Walsh a myslím si, že to je k zamyslení. Tak nezapomeňte, život začíná právě teď.
1: Evropa 2.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Minutu, ne vlastně dvě minuty popolední. Posloucháte Evropu 2, Káťa Podrazka má nejčerstvější zprávy, jdeme na ně.
2: Krásné poledne. V Národním parku Šumava našli asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Například rtuť nebo arzen, řekl to dnes ministr životního prostředí Igor Červený. Situaci označil za přírodní katastrofu. Dodal, že na podzim začne sanace území. Plameny zachvátily v noci na úterý prodejnu řetězce Lidl v Kladenské ulici Americká. Hasiči v průběhu zásahu vyhlásili třetí stupeň poplachu. Nad ránem dostali plameny pod kontrolu. Dál ale probíhá dohašování. Evakuovány byly desítky lidí z blízké ubytovny. Škoda činí odhadem 120 milionů korun. A teď už Zuzka.
3: Divadlo města Ústí nad Labem bude mít nově zajištěno financování na 3 roky. Zastupitelé schválili částku 88 milionů korun. Divadlo bude peníze využívat zejména na údržbu kulturní infrastruktury a na náklady související s poskytováním kulturních služeb. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Na 7 stadionech začne zítra nový ročník první hokejové ligy. V roli hlavního favorita do ní vstoupí Jihlava, která bude útočit na 3. celkový triumf za sebou. Hlavním cílem Dukly je postoupit do extraligy, k čemuž je potřeba následně zvládnout i baráž proti nejhoršímu týmu nejvyšší soutěže. A to se Jihlavě v posledních 2 letech nepodařilo.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor se dejte na silnici číslo 35 z Mohelnice do Hradce Králové. Dlouhá kolona po pojíždí u Svitav, je to kvůli uzavírce mezi Kocvířovem a nájezdem na novou dálnici. No a s časem navíc, pak počítejte taky na 33 z Hradce Králové do Náchoda. U České Skalice se jezdí kyvadlově.

0: 2, jak je venku.
1: Dneska odpoledne se mají teploty dostat na 29 až 32 stupňů, na západě ale zůstanou kolem 26. K tomu bude obloha slunečná, jasná nebo polojasná a vát bude mírný jihozápadní vítr. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnar.
2: Má být dneska jednoduše skvěle a to máme rádi. K takovému vymazlenému dni patří i skvělá muzika, tak začínáme Mirai, i přesto všechno, ale předtím ještě Mel Smith, Heaven, hezké úterý.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 11 minut po poledni, úterý 8. září, ladí vás Evropa 2, no a za chviličku tady budu mít něco pro milovníky koček. Pro majitele koček a milovníky taky. Teď Linkin Park, taky Ray Dalton, anebo Cyril a Dean Lewis z našeho Maxima muziky Evropy 2.

0: vzniku na tomhle berlínském výstavišti samotný výrobce. Na první pohled to připomíná klasický domeček pro kočku a jeho hlavní trik se ale ukrývá uvnitř. Průchod je vybaven hned několika mechanickými kartáči, které při pohybu kočky zachytávají, pozor, až 90% uvolněných chlupů. 90%. A teď říkáte, proč jsem mluvil o jazyku. Tak prosím, je to stejný, jako kdyby se kočka sama olízla. Oni to vysvětlujou, jo, že samotný kartáček, když ho vezmete do ruky, tak má podobnou strukturu jako kočičí jazyk. Jo. Ten má na povrchu drobné háčkovité papily, které při olizování pomáhají uvolňovat a zachycovat odumřelou srst, jo. Takže takhle to funguje, abyste věděli, jak to je velký, 52 na 45 na 47 cm, 5 kilo to váží, takže výrobce ho doporučuje pro běžně velké kočky. No a kolik to stojí, takovýhle salon krásy? Tak už je to na trhu kolem 198 dolarů, což je asi 4200 korun. Větší stojí o něco více za 5800. A teď tady je otázka. Je to geniální nápad, anebo naprostá bizárnost? No, nechám to na vás. Maximum muziky.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí. Jo!
2: Já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt. Já jsem to tak vyhrála.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
11: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: A raz, dva, tři, 4,21.
15: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
16: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
17: Love Island je zpátky.
18: A tentokrát...

0: Pravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
1: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Zpátky k muzice.

0: teď jsme se zakousli do pistácie. Kalin a Sofian na vaší Evropě 2.
1: Evropa 2. Flashback.
0: Půl minuty po půl jedné jdeme vzpomínat po hudební stránce na rok 1991. Dáme si muže, který vlastně je velmi známý po celém hudebním světě, jmenuje se Ross Stewart. No a dáme si single, který napsali Mark Jordan a John Capek. Nevím, jestli vám to něco řekne, jinak vyprodukoval to Trevor Horn, ten se staral o hodně velkých produkcí, no a ten single je prostě pohodovej. Rok 1991, tak co se dělo ve vašem životě? Tady ta písnička, jak já vždycky říkám, by měla vám připomenout různé chvíle. Doufám, že byly jenom radostné, na co rádi vzpomínáte. Od toho ty flashbacky tady jsou. Tak tedy Rod Stewart, Rhythm of My Heart a dnešní úterní flashback na prosluněné úterní Evropě 2. Pojďme na to.

Skvělý Rod Stewart a dnešní vzpomínka na rok 1991. Za chviličku Kygo s Khalidem a Griffinem, anebo Poli Garan a Milan André z Maxima muziky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 88.2 a 105.5 FM.
1: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
2: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
1: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
2: Tohle si nesmíš nechat ujít.
1: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
0: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
3: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
3: To nejlepší rádio na světě.
4: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem. Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
6: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
7: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
8: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat. Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropě 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrnknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burstů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: No a po 13. hodině je už můj kolega Jindra Ekl. Nazdar, Jindro. Tak já tě vítám a samozřejmě zdravím tady ve studiu. Dneska usměvavej.
1: No jo.
0: Plnej sluníčka.
1: Až moc, člověče.
0: Až moc, ale je to parádní, ale. Parádní na to, že je 8. září,
1: no,
0: tak jsou tropy dneska na mnohých místech a zítra to bude lehce pokračovat.
1: To je diskutabilní samozřejmě, co přesně to značí, ale...
0: Mně se to líbí.
1: Ale jo.
0: Mně se to líbí, tepličko.
1: To jo.
0: Grilovačka, koupačka, co?
1: Když je v čem, samozřejmě.
0: Když je v čem, jako myslíš v plavkách, jo?
1: Přesně.
0: No tak Jindra pokračuje a já se těším zítra v 6 i zítra v 11.
1: Teda, dvojitá šichta.
0: Prodloužená. Tak mějte se hezky, hezké úterý a užijte si ten den, ahoj.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
0: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C?
2: No tak to radši převezmu já, vysílá.
0: To je to zívání někde mezi songy, jo?
2: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat. Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa 2.cz.
2: Užívej si Evropu 2 až do...

0: Gong za trest.
1: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Evropa 2 žije na Maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na Maximum. Evropa 2. Evropa 2. What a way to say goodbye.

0: překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 13. hodina odběla, k tomu 3 minuty, pojďme na aktuální zprávy s Káťou Podraskou.
2: Krásné odpoledne. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vláda schválila nařízení s termíny. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš. Poslanci tento týden znovu projednají nový stavební zákon. Ten jim nedávno k přepracování vrátila horní komora. Odborníci o novém stavebním zákonu mluví jako o revoluci. Má totiž zavést jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, tedy uspořit čas jak úředníkům, tak běžným lidem. Pokud by nový stavební zákon prošel, řízení by se mělo výrazně zrychlit. A teď už slovo předáváme Zuzce.
3: Problémové ubytovny Sojva a Hlubina v Ostravě jihu končí a jejich obyvatelé se stěhují pryč. Sojvu v Zábřehu obvodní radnice kupuje, dá jí zbourat a získanou plochu nabídne investorům. Hlubinu v Hrabůvce její majitel za stovky milionů korun přestaví na byty. Stavba má začít počátkem příštího roku a předávat se má v roce 2029. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retrostylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických drezech. Extraliga zároveň představila nového hlavního partnera, kterým se stal výrobce energetických nápojů Red Bull.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na D5 na 60. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tady odstavené auto s defektem. Uzavřený je pak exit číslo 18 na D11. Opravují tady povrch vozovky a omezení tady potrvá až do 20. září.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes se k nám vrátily tropy. Odpoledne se mají teploty dostat na 29 až 32 stupňů. Na západě zůstanou teploty kolem 26. Máme slunečno, jasno nebo polojasno a vát bude mírný jihozápadní vítr. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
1: Tak aktuální zprávy máme za sebou, už tedy něco víte, já k tomu ještě něco přidám v následujících 2 hodinách, tak držte vlnu a hezký odpoledne s Evropou 2.

0: Evropu 2. Parádní den přeju. Já jsem včera nakousil téma ohledně hub, protože tu byly takový názory a skutečně názory odborníků ohledně toho, že vlastně ta extrémní vlna veder během léta tak nějak zdecimuje vůbec schopnost lesům, aby vlastně v nich rostly houby v nějakých následujících měsících. Pozor, jo, jako nebyl to žádný výcud z prstu, byl to skutečně citát nějakého odborníka, mykologa, který ho tady citovalo několik českých médií. Samozřejmě naštěstí pro tentokrát neměl úplně pravdu, protože alespoň tedy místa, které jsou trošku výš, které jsou samozřejmě hory, podhůří a tak dále, ale i část středních Čech, tak tam už houby rostou. Skvělá zpráva. A ještě pozor, to je tak jako zajímavý bonus nad rámec, to je to, že se teď našel nový hřib, nová houba na území České republiky, která dřív tu nikdy nebyla. Je to houba jedlá, samozřejmě i je velmi esteticky jakoby hezká. Jmenuje se to tedy hřib, štíhlotřený, pochází ze Severní Ameriky. Nejspíš se sem údajně na evropský kontinent ta houba dostala s dovozem sazenic borovic. Takže vidíte to. Všichni, kdo rádi chodíte na houby, možná jste se nechali zhrozit tou zprávou v polovině prázdnin, že prostě je tak strašně sucho, že letos houby nebudou a vidíte to. Nejenom, že jsou, ale ještě přichází i nový druhy. To je hezký překvapení.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera sám už jemá na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe. Protože
5: jak to?
4: Jsem takovej idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
6: Mercedes-Benz. Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
7: Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na Mercedes.

0: Expense.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o 2 z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
15: Love Island je zpátky.
16: A tentokrát?
15: Plný svodů a zakázaného ovoce.
16: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
15: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
17: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
18: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné.

posloucháte Evropu 2, určitě jste se setkali už s tématem ohledně AI a ohledně spotřeby vody. Hodně se to řešilo, zejména i během léta, že kdy voda byla rozhodně předmětem mnoha a mnoha diskuzí těch odborných. A člověk, který stojí za ChatGPT, Sam Altman, tak on přišel s velmi jako zajímavým takovým srovnáním, který stojí za zamyšlení. Je to pravda jako velmi šalamounský krok, když chcete obhájit technologii, která tady spotřebovává veřejný zdroje vody. Mimochodem teď v Americe byl takový jako zásadní rozsudek, který ohledně toho, že voda není jako konstitucionální právo v Americe, jo, což je docela zajímavý. Znamená, že jako by právo na vodu u lidí v Americe jako není. Nicméně, zpět tedy k ChatGPT. Ono totiž hromada těch lidí z téhle branže AI byla hodně atakována těmihle otázkami ohledně vody a Sam Altman přišel s takovou zajímavou analýzou, že tedy zhruba nějakých 38 tisíc, což je hodně, promptů, který vydáte ChatGPT, 38 tisíc, fakt to tak je, tak, že sežere stejné množství, nebo spotřebuje stejné množství vody, jako je potřeba na produkci jedné jediné mandle v Kalifornii. Zajímavý, ne? 38 tisíc promptů, který vydáte na ChatGPT, stejný počet vody jako jedna jediná mandle a její produkce v Kalifornii. Mimochodem, Kalifornie je největší produkce. Producent tedy mandlí na světě. No, tak teď se zase dostávají do průšvihu mandle. Teď už se z toho jen tak nevykroutí.

0: 2. Maximum nový muziky. Európa 2. Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 58.2 a 105.5 FM.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota.cz.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
2: nebudeš štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
2: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
2: A je to pohoda. Pohoda.
0: Já to jsem teď říkal.
2: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: Na maximum.
3: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
4: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
5: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď jsem.
0: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
5: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
8: Já jsem se modlil o něco takového a ty to vypálíš.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Já jsem vlastně už včera tak nějak shrnoval to, co definovalo víkend, který byl. Jedna z věcí, která právě byla velká a tolik lidí zase o ní neví, byť samozřejmě jich tam bylo hromada, tak to byl ten velký šipkovej turnaj, kde byla velmi jako zajímavá atmosféra a celkově jako to velmi jiný sport, kde samozřejmě to, že na to chodí jakoby čím dál tím víc a víc lidí, vytváří jako velmi, velmi zajímavou a netradiční atmosféru. Každopádně ještě byla jedna věc, která teda byla výjimečná v tom, že údajně snad byla naposledy. Jo, po mnoha a mnoha a mnoha letech, jestli se nepletou 14 let, se konal vždycky v Praze každý rok festival oslavující legendární motocyklovou značku z Milwaukee, americká fakt jako legenda. Tentokrát tady skutečně naposledy, údajně, dokonce jel pochopitelně i náš prezident v rámci spanělé jízdy, zcela jistě ne na jako poprvé, a rád bych jako řekl, že snad ne i naposled, jo, i když to tak vypadá. Ono totiž je jakoby průšvih, že spousta značek, který jsou historický, to znamená, že mají zásadní kořeny v historii a vyráběli mnoho let různý modely, které samozřejmě na ty kořeny vždycky poukazovaly, a najednou jako otočej do absolutního moderna. A pak se vlastně divej, že jako ztratili ty svoje příznivce, jo, že vlastně jenom tam jako nejsou. Protože samozřejmě vydávají modely, které jsou velmi jakoby cenově jinde, to znamená, že to není masovka. A ty modely, které byly právě nejvíc retro, nejvíc zajímavý, nejvíc jednoduchý, nejvíc stylový a ještě navíc byly levnější, tak ty vlastně díky třeba různým věcem typu emise a podobně vyřazují. A pak se jakoby diví, že ta značka vlastně jako tak nějak nejede. No už dneska je to absolutním faktem, že ten trend pokračuje v rámci nostalgie a i třeba u automobilů jede hodně právě to, že se jako odkazují na různý jako retro prvky, jo, výrobce i těch moderních aut, protože vidí, že to zkrátka funguje. Tak si jako říkám, no, koho to vlastně napadne, že právě jako by ta historie je onou budoucností, která by možná byla potřeba. I třeba v automobilovém průmyslu a zejména v motocyklovém.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Pěkný den, druhá hodina odbyjí, posloucháte Evropu 2. Pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
2: Krásné odpoledne u zpráv. Neznámí pachatelé ukradli dnes ráno nejméně 4 obrazy z muzea Augusta Renoira na jihovýchodě Francie. Informoval o tom list Le Parisien s tím, že pachatelé jsou na útěku. Mužům se podařilo z obrazy uniknout ještě před příjezdem policie. Podle zpráv francouzských médií se do muzea dostali rozbitím prosklených dveří. Teprve po druhé můžou maturanti v tomto školním roce plošně místo profilové části maturity zvolit takzvanou komplexní profilovou práci. Na přihlášení k ní ale mají už jenom několik dní. Lhůta končí 15. září. A teď už Zuzka.
3: Ministerstvo spravedlnosti v nejbližších měsících otevře justiční areál v bývalých českobudějovických kasárnách. Stavba komplexu několika budov, která začala na jaře 2024, bude stát přibližně 680 milionů korun, včetně vybavení. V komplexu by měly mít sídlo soud a státní zastupitelství. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Ode dneška až do čtvrtka začne úvodním kolem hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. V ligové fázi všech 36 týmů utvoří jednu tabulku, ze které postoupí 24 mužstev do play-off. Nejlepších 8 projde přímo do osmifinále. Každé mužstvo odehraje 4 utkání doma i venku. Dohromady proti 8 různým soupeřům.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Komplikace dnes čekají řidiče na D2 mezi 58. a 55. kilometrem ve směru na Brno. V místě si jezdí pouze jedním pruhem. Omezení tady potrvá do zítřejších 20 hodin. A pracuje se taky na silnici 22 v Gdyni. Kvůli rekonstrukci kanalizace se tady jezdí kyvadlově.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes se k nám vrátily tropy, odpoledne se mají teploty dostat na 29 až 32 stupňů, na západě do 26 stupňů Celsia a máme slunečno, jasno nebo polojasno a k tomu vane mírný jihozápadní vítr. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
1: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Bude rubrika Kultovka a nejen ta. Dostaneme vás i na koncert Pitbulla. A dokonce 4 z vás. Tak držte vlnu a vychytávejte si jeho track, který bude hrát celkem brzy tady na Evropě 2.

0: Evropy 2.
1: Tak máme tedy čas na kultovku. Dneska si dáme záležitost, která je opravdu z hluboký historie. Vzhledem k tomu, že je rok 2026, tak tohle je daleko. 1987, bez roku 40 let stará věc, od italské zpěvačky, která se jmenuje Sabrina, jmenuje se to Boys. Pojďme si tady pustit ukázku z úplně jiného, prakticky dneska už vesmíru.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již.
2: Škoda Octavia na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
1: Od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

Posloucháte Evropu 2. Chtěli byste jít na koncert Pitbulla? Není problém. 22.11. totiž Pitbull přijíždí opět do Prahy. Tentokrát ne do Letňan, ale do O2 Areny. A vy u toho můžete s Evropou 2 být. Co pro to musíte udělat? Je to strašně jednoduchý. Pitbull bude hrát velmi brzo v rámci singlu s T-Painem. A jakmile tedy uslyšíte ten track, tak volejte na 257-400-888. Když se dovoláte jako třetí, získáváte 4 lístky na jeho koncert. Takhle jednoduchý to je.

0: Tohle byl Pitbull, T-Pain, jejich společný track, který jsem avizoval a který je výherním signálem pro dnešní soutěž. Pitbull se po letošním triumfu chystá opět tedy na další show do Prahy, konkrétně do O2 Areny, kde v neděli 22. listopadu znovu rozpoutá svoji energickou party. Arénu naposledy vyprodal během několika minut a nyní dává šanci těm, kteří chtějí zažít jeho největší hity naživo i v závěru roku. Speciálním hostem navíc bude americký rapper a producent Lil Jon. Tolik tedy informace k tomu onomu koncertu. Kdo samozřejmě byl i v Letňanech, tak ví, jakože to je skutečně jízda. Na 257-408-888 zadoval Míra. Já tě zdravím, Míro. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak prosím tě, ty jsi byl nebo nebyl v těch Letňanech? Předpokládám, že ne.
1: Právě, že jsem nebyl, chtěl jsem jít, no.
0: No vidíš to, tak to jsi ideální kandidát. Samozřejmě ta druhá verze, to bys byl úplně totálně skalní fanda, Pitbulla, kdybys byl v létě a chtěl bys znovu na podzim. To už je prostě v každém ročním období koncert Pitbulla. Každopádně 4 lísky jsou tvoje. Tak si je užij.
1: Já,
0: na podzim.
1: Já děkuji, děkuju moc, super, tak, super, díky.
0: Tak paráda, dobrý, že máš radost. Ještě mi počkej, prosím tě, na drátě. A vám všem ostatním, kterým to dnes nevyšlo, tak samozřejmě můžu avizovat to, že soutěž s Pitbullem nebo jeho tracky byste zcela jistě měli vychytávat v našem éteru až do pátku, kdy ta soutěž běží. Tak držte vlnu, jsme Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz.
2: Šunkotéka začíná.
1: Ty krásno.
2: O svačině to rozkočíš.
0: Evropa 2.

0: Tomáš Zástěra, který samozřejmě je připraven na vysílání, bude se vás starat další 3 hodiny.
1: Dobré odpoledne, je to přesně tak, jak říkáš.
0: Že jo, že jo.
1: My si vás přebíráme.
0: A Tomáš je opravdu jako zodpovědný, takže prostě ano. To bude stát za to ty další 3 hodiny.
1: Vy jste jako děti v družině v podstatě.
0: Je to tak.
1: A my jsme takový ty paní družinky, nebo ano. Takhle, proč říkám paní, když jsme pánové, že?
0: No tak ale jako,
1: to je divný.
0: Ten ženský, jakoby ta ženská energie je samozřejmě víc taková jako...
1: Taková starající se pečující.
0: No.
1: Tak to jsem to myslel přesně. Takže my si vás přebíráme v družině a kdo je tady až do odpoledne, koho si nevyzvedli.
0: Ano.
1: Tak do 18 hodin se vás starám já. Teďka.
0: Přesně tak. A stará se o vás samozřejmě rodič. My jsme tady se bavili teď docela dlouho vlastně o všech úskalích a celkově, co vlastně obnáší rodičovství, je to jako velká oběť.
1: Ano, a protože to mám dost doma, tak se o vás budu starat tak, že si vemte mobily a dívejte se na nějaká videa. Evropa 2.

0: překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 15.01 startuje odpolední show na Evropě 2. Pěkné odpoledne. Zprávy má Káťa Podraská.
2: Krásné odpoledne. Česko prožívá mimořádně náročné dny. Dnes teploty vystoupají až ke 32 stupňům a bude nejteplejší den týdne. Už během zítřka ale začne od západu přicházet prudké ochlazování. Na západě Čech mohou teploty zůstat jenom kolem 17 stupňů, zatímco východ ještě čekají tropy. Takové teplotní extrémy zatěžují hlavně srdce a cévy a zvýšenou pozornost by měly počasí věnovat seniori, kardiaci a další chronicky nemocní. V Kanadě dnes vstoupila v platnost odvetná cla na dovoz ze Spojených států. Jejichž sazby se pohybují od 15 do 50%. Vztahují se na zboží v hodnotě kolem 20 miliard amerických dolarů ročně. Jsou odvetou za dříve zavedená americká 50% cla na kanadský dovoz v podobné hodnotě. A teď už zamíříme do regionu.
3: Cementárna Holcim spustila v Čížkovicích na Litoměřicku linku na zpracování kalcinovaných jílů, což jsou jíly vypálené při vysokých teplotách. Náklady na investice dosáhly zhruba miliardy korun, z toho 330 milionů korun poskytl fond Ministerstva životního prostředí. Nová technologie umožní částečně nahradit slínek, klíčovou a emisně náročnou složku cementu, kalcinovaným jílem. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Kateřina Siňaková postoupila do čtvrtfinále 4 hry na tenisovém US Open. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsend porazili na newyorském betonu australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčiková 7-6 a 6-4. Dnes v 17 hodin 30 minut o premiérový postup do semifinále US Open zabojuje Linda Nosková. Čeká jí světová jednička Arina Sabalenková.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Provoz se dnes komplikuje na D48 v úseku mezi 14. a 12. kilometrem ve směru na Olomouc. Pracují tady silničáři, kteří tady zabrali levý pruh. Má pozor taky na D8 na 29. kilometru ve směru na Prahu. I tady se pracuje.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes se k nám vrátily tropy, odpolední teploty 29 až 32 stupňů, na západě kolem 26, k tomu je obloha slunečná, jasná nebo polojasná a pane mírný jihozápadní vítr. Tolik zprávy, teď už na Evropě 2 startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: A na mě zase vyskočilo, jak být v životě lepší člověk. Je to pár rad, tak si je dáme všichni společně, abychom byli všichni daleko lepší lidé. Tady, u nás, v České republice. Evropa 2.
4: Evropa 2.

15 hodin a 20 minut posloucháte odpolední show na Evropě 2. Sociální sítě jsou plný takových těch životních pravd a mouder, respektive rad, který vám můžou zpříjemnit a zkvalitnit váš život, což o to jako funguje dobře. Nebo takhle, ono by to fungovalo dobře, kdybyste možná na to nebyli jako já. Já si to přečtu a řeknu si, hele, to je super. Tak to je fakt dobrý. Já vím o tom, ale od zítřka začnu tady těch pár rad splnit, protože si myslím, že se ten život může zlepšit a zkvalitnit. No a pak to okamžitě zapomenu během asi dalších 2 minut a tím pádem druhý den ráno nevstanu v 7 hodin, nejdu si zaběhat nebo zacvičit, tak to prostě je. Mám tu další sadu, která vám může pomoci vést lepší život. Jsou to pouze 1, 2, 3, 4 život. Jsou to pouze 1, 2, 3, 4 body, který údajně, když budete plnit každý den, tak vám to zkvalitní život o x%.

0: Takže já, když to vezmu, ty čtyři pravidla, u toho cvičení musím hodinku přidat, necvičím skoro vůbec. A u té práce pracujte 8 hodin denně, ne víc. Já budu muset, člověče, ještě si najít nějakou práci na dalších 5 hodin. Jinak nevím, jak to splním.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan. And you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoj, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Víc prostoru pro rodinu. Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
13: Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
15: Náš výkup je teď totální hardcore.
16: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
19: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
20: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
21: Stavebniny DEK přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na DEK.cz.
22: Love Island je zpátky.
23: A tentokrát?
22: Plný svodů a zakázaného ovoce.
23: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
22: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
24: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
25: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna

0: eventů Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je u...

0: Evropa 2 s vámi, Tomáš, taky odpolední show v jednom člověku. Zorka Hejdová, víme, kde je všichni, není potřeba to rozebírat. A zítra nás čeká kvíz Vyklepni zástěru. V tuto dobu zítra už budeme 6 minut zhruba, nebo 7 skoro, soutěžit. A proč o tom mluvím právě dnes? Protože zítra pro vás máme speciální kvíz Vyklepni zástěru. Partnery tohoto kvízu budou ČSOB a Mastercard. Protože začátek září a návrat dětí do škol vždycky znamená pro rodiče vyšší náklady. Proto jim teď ČSOB k novému účtu nabízí jako odměnu až 2,5 tisíce korun a k tomu voucher v hodnotě 600 korun na školní pomůcky. A zítra máte možnost mě vyklepnout a soutěžit tak s ČSOB a Mastercard o chytré hodinky Apple Watch v hodnotě 6 tisíc korun a o vouchery na nákup další elektroniky od Apple. Znamená to, že kdo by si chtěl zítra přijít k nějaké té pěkné ceně díky ČSOB a Mastercard, právě co jsou produkty Apple, tak máte zítra od 15.30 možnost v kvízu Vyklepni zástěru. Budeme pochopitelně bonifikovat pravděpodobně první tři, to se dozvíte zítra, ale tak to asi bývá. 15.30 start, téma tedy je trochu už na snadě, bude to začátek školního roku a školní vědomosti pravděpodobně. Více se dozvíte zítra, buďte i se mnou s odpolední show a s kvízem Vyklepni zástěru. Zítra se vám to vyplatí extrémně. Evropa 2.
1: Toyota letos představuje
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Sm automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušu Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
8: Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
8: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
10: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
8: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
11: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
12: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
13: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
12: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
13: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
12: pozorování
13: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
12: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
13: Od 11. do 13. září.
12: A vstup je zdarma.
13: Více informací na praha.eu.
8: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
14: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
14: To nejlepší rádio na světě.
11: Adame.
8: Bez generace E2 by to nešlo.
14: Děkuji.
8: My děkujem a držíme ti flek.
6: Evropa 2.
15: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
16: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
15: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
17: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.

0: mámu.
1: Odpolední show na Evropě 2. Dneska jedna z posledních třicítek, dokonce teploměr v autě mi ukazoval 31,5, tak to by v tom byl čert, aby matka zase neměla nějakou stížnost na teplotu nebo vedro. Tak já vytáčím a schválně si uvěříme, jestli mám pravdu.
2: Ano, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj. Hele, prosím tě, nenašla by se nějaká práce v rádiu?
1: No, záleží, co by si zhruba chtěla dělat. Já když přemýšlím o tím, co umíš, tak myslím, že ne spíš.
2: Ale ne pro mě, prosím tě.
1: Jo, uf,
2: ty máš snad, že já mám málo práce, nebo co? Teď já se lítám jak hadr na holi.
1: No, tak...
2: Ale pro toho Jirku, teď on 3/4 roku už zase nedělá.
1: Pro strejdu to vůbec, to vůbec. Tady v rádiu práce pro žádný ukecaný, vtipný a místy trapný lidi není, matko.
2: ale zase na druhou stranu já mu docela závidím. Ono prostě, ta role nezaměstnanýho má taky něco do sebe.
1: No samozřejmě, může si furt stěžovat například.
2: No ne, ale tak chceš jít spát, jdeš spát. Chceš jíst, tak jdeš spát.
1: No jistě, přesně jak říkáš.
2: No, potřebuješ třeba nový telefon, tak jdeš spát.
1: No, vlastně máš to takový monotónní, ale zase jako co, no?
2: No přesně, hele, já jsem finančně plánovala, ty to víš, a zjistila jsem, že můžu jít do důchodu v 95 letech. A pohodlně si žít asi zhruba tak 19 minut.
1: Takže jdi spát, matko.
2: No, přesně tak. Chceš jít do důchodu, jdi spát.
1: Měj se krásně, voláme zítra.
2: Čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
3: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5. Stodůlky. www.toyota-domanský.cz.
6: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
7: Necítím se psychicky dobře.
8: Já už to nezvládám.
9: Potřebuju poradit.
10: Nejste na to sami.
11: Dny pražské pomoci a péče.
10: Veletrh sociálních služeb.
11: Duševní zdraví.
10: Rodinné poradenství.
11: Služby pro seniory i pečující.
10: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
11: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
10: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
11: Více na praha.eu.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
12: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
3: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
13: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
14: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 16.01, pojďme na další zprávy. Káťa Podrazková na svém místě. Hezké odpoledne s Evropou 2.
2: Hezké odpoledne. Ceny pohonných hmot a zejména nafty v Česku nezadržitelně rostou. Včera stál podle společnosti CCS litr nafty v průměru 47 korun a 21 haléřů a byl tak nejdražší od první poloviny dubna. U hlavních dálničních tahů a v Praze už ale motoristé tankují diesel za ceny těsně pod hranicí 50 korun. Finsko oficiálně dokončilo 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Podle finské ministryně vnitra Mari Rantanenové bariéra znamená posílení evropské bezpečnosti vzhledem k ruským hybridním hrozbám. Zároveň uvedla, že v budoucnu možná bude nutné plot prodloužit. Finsko s Ruskem sdílí pozemní hranici o délce 1344 kilometrů. A teď už slovo předáváme Zuzce.
3: Plzeň dokončila stavbu parkovacího domu u technologického parku Techtaur v areálu bývalých kasáren a pivovaru na Světovaru. Objekt pojme ve 3 podlažní podzemní a 5 podlažní nadzemní části až 433 vozidel a je tak druhým největším parkovacím objektem v Plzni. Veřejnost může od 1. října za poplatek využívat 3 podzemní podlaží s celkovou kapacitou 130 míst. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejová extraliga se v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retrostylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických drezech. Extraliga zároveň představila nového hlavního partnera, kterým se stal výrobce energetických nápojů Red Bull.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor, si dejte na D7, na 26. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tady odstavené auto s defektem a uzavřený je pak exit číslo 18 na D11. Opravují tady povrch vozovky a omezení tady potrvá až do 20. září.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Zítřejší teploty budou hodně rozdílné. Na východě od 17 stupňů, na západě maximálně po 32 stupňů Celsia. Zprvu bude skoro jasno až polojasno, od západu pak čekáme přibývání oblačnosti až na zataženost deštěm nebo přeháňkami. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Tomáš Zástěra.
1: Tak co si zase slovně zabral prezident Trump? Schválně, za chvilku tady na Evropě 2 prozradím více.
4: Evropa 2.

S vámi je Tomáš na Evropě 2 odpolední show, 16 hodin a 20 minut. Já jsem říkal, že probereme další tvrzení Donalda Trumpa, toho amerického prezidenta bláznivého, aspoň pro mě teda, a nejenom pro mě naštěstí. Takhle, on má dost zajímavý výroky, celý svět se pře o to, jestli je opravdu nějak už nemocen nebo není, myslím tím duševně hlavně, protože to, co občas vypustí z pusy, se zdá být jako velice zajímavá tvrzení. Jo. Tak teďka například si zabral měsíce boje, ale v minimálním množství oproti měsíci, a proto ho chtějí zabrat pro sebe všechny velmoci. No a Donald teda řekl slovně, zabíráme si měsíc je náš.

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím, Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reynard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: No.
2: A raz, dva, tři. Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
16: Love Island je zpátky.
17: A tentokrát?
16: Plný svodů a zakázaného ovoce.
17: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
16: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
18: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
19: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
3: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Půl páté a pět minut, odpolední show na Evropě 2 s vámi. Tady koukám na zalíbení různých lidí, jaké mají hobby. Budu mluvit k vám, který máte rádi vláčky zejména. Jo? Já jsem to měl rád jako dítě, pochopitelně, které dítě by nemělo rádo vláčky. No tak jsou takový děti samozřejmě, ale většina z nich má rádo vláčky, zejména teda chlapců si myslím, i dívky to mají rády. Ale já jsem to trávil dětství s tátou, který jako vždycky postavil takový to naivní kolejiště, samozřejmě nebyl to žádný takový ty složitý, sofistikovaný nádraží a tak. Bylo to prostě kolejiště dokola, koupený jeden tunel a tam jsem si hrál s těma vláčkama celý hodiny, tam a zpátky jezdili, že jo, svítili, teď to občas spadlo, zničení to bylo, ale prostě fungovalo to. A pak jsou extrémy, jo, pak jsou lidi, kteří si staví doma celý nádraží a scenérie takových vláčků. Mají různý velikosti vláčků, od nějakých těch nulek nebo co to je, já si nejsem jistý, až po ty největší. A teďka tady koukám, že pan Zdeněk, nějaký tady v České republice, bez příjmení, pan Zdeněk si na zahradě postavil vlastní železnici, prosím vás. Já jsem viděl už několik takových nadšenců, kteří si postavili menší železnici a jezdí s ní takhle po pozemku. Pan Zdeněk si postavil poměrně velkou železnici na vlastním pozemku. Mám lokomotivu, přesný kopie Českých drah, má tam přejezd železniční a ta velikost je taková, že dokáže ten vlak uvést menší dospělé nebo děti v těch vagoncích. Takže je to poměrně velká železnice. A on si prostě na svém vlastním pozemku postavil kopii Českých drah a s přejezdama, s mašinama a tak dále. Je to fascinující opravdu. Takže Zdeňku blahopřejeme. Proč to udělal, je záhadou. Buď to má tak rád vlaky, anebo si chtěl poprvé zkusit, jaké by to bylo, kdyby České dráhy přijeli na čas. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Lorenzo. Jazzy a Chris Lorenzo. Európa 2. Maximum nový muziky.
1: Mercedes-Benz.
2: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
1: představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na Mercedes-Benz.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
5: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
4: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
2: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: S vámi je Tomáš na Evropě 2 a máme tady moment, na který člověk čeká celý život třeba. Je to moment, který natočil kdosi jako přihlížející kdesi v Litvě. Stalo se to tak, že přes cestu na silnici spadl strom a vznikaly tam kolony aut, které nemohly logicky projet, protože když strom spadne přes silnici, musí se čekat na záchrannou složku, která přijede a strom nějakým způsobem ořeže, nařeže a silnici zprůjezdní znovu. Tentokrát čekat nemuseli, protože normálně z nějakého auta luxusního vyskočil týpek, vlítnul do kufru, nastartoval motorovou pilu a ten strom v obleku normálně a v košili, jak byl asi z práce, tak odvětvil, nařezal a cestu společně s ostatními řidiči nakonec ty klády vyházeli a zprůchodnili nebo zprůjezdnili. No, takže ten týpek prostě, jestli tu pilu vozí sebou pořád, tak to byl jeho moment a teď jí mohl využít jako superhrdina a zachránit tak desítky lidí, kteří čekali na to, jestli přijde nějaká záchrana. Každopádně, já jsem nedávno, protože jsem byl na summer campu v Evropě 2 a měl jsem tam sebou motorovku, abychom dělali táboráky na koncerty interpretů, kteří přijížděli, tak jsem měl tu motorovku v kufru celý týden, než jsem ji zpátky odvezl na chalupu. Žádný strom za tu dobu nespadl. Nemohl jsem být hrdinou. Škoda. Tak třeba za rok. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: attention. Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: To je pro moderátora jako vyhrát jackpot, trefit přesně celou. 17.00, Káťa Podraská, zprávy. Hezké odpoledne z Evropy 2.
2: Hezké odpoledne. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vláda schválila nařízení s termíny. Na včerejší tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš. Poslanci tento týden znovu projednají nový stavební zákon. Ten jim nedávno k přepracování vrátila horní komora. Odborníci o novém stavebním zákonu mluví jako o revoluci. Má totiž zavést jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko. Tady uspořit čas jak úředníkům, tak běžným lidem. Pokud by nový stavební zákon prošel, řízení by se mělo výrazně zrychlit. A teď už Zuzka.
3: Divadlo města Ústí nad Labem bude mít nově zajištěno financování na 3 roky. Zastupitelé schválili částku 88 milionů korun. Divadlo bude peníze využívat zejména na údržbu kulturní infrastruktury a na náklady související s poskytováním kulturních služeb. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Ode dneška až do čtvrtka začne úvodním kolem hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. V ligové fázi všech 36 týmů utvoří jednu tabulku, ze které postoupí 24 mužstev do play-off. Nejlepších 8 projde přímo do 8 finále. Každé mužstvo odehraje 4 utkání doma i venku. Dohromady proti 8 různým soupeřům.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Komplikace dnes čekají řidiče na D2 mezi 58. a 55. kilometrem ve směru na Brno. V místě se jezdí pouze jedním pruhem. Omezení tady potrvá do zítřejších 20 hodin. Pracuje se také na silnici 22 v Gdyni. Kvůli rekonstrukci kanalizace se tady jezdí kyvadlově.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Zítřejší teploty budou hodně rozdílné, zatímco na východě se budou pohybovat okolo 17 stupňů, na západě může rtuť teploměrově šplhat až na 32 stupňů Celsia. Zítra bude zprvu skoro jasno až polojasno a postupně bude přibývat oblačnost. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Tomáš Zástěra.
1: A jaké by to bylo, kdyby se v odpolední show aspoň jednou nezmínil nějaký vesmír a vesmírné téma? To by bylo úplný vákuum tady. Tak za chvilku, jdeme na to na Evropě 2.

0: Vesmírné téma se právě teď otevírá v odpolední show na Evropě 2. Je to vlastně ukázka toho, jak je vesmír rozsáhlý, rozlehlý, což asi všichni víme, ale když jsem se díval na několik videí, jak je vlastně vesmír velký, kolik obsahuje galaxií a různých planet a tak dále, tak jsem tomu od třetí minuty nebo od druhý možná přestal rozumět úplně, protože to je tak neskutečný, že já vlastně vůbec se nevyznám v té velikosti, v pojmech a tak dále a tak dále. Teďka tady píšou takovou věc, která nám to přiblíží možná lépe. Voyager 1, sonda, která vyrazila do vesmíru nebo byla vynesena do vesmíru lidmi tedy v roce 1977 z Missu Canaveral na Floridě. 5. září konkrétně vlastně, takže 3 dny zpět před 49 lety. A teďka tady píšou, jak je daleko od Země. Je jeden světelný den. Jeden světelný den od Země. Pro příklad, jako já jsem si to dával do AI, protože samozřejmě víme, že světelný rok, den a tak dále jsou jednotky vzdálenosti, ale kolik to vlastně je v kilometrech? Jeden světelný den je tedy jednotka vzdálenosti, která udává, jakou vzdálenost urazí světlo ve váku za jeden den, jo? Světlo ve váku. Takže Voyager od roku 77 je vzdálený 25,9 miliardy kilometrů. Takhle daleko je Voyager. A teď tady píšou. Má před sebou ještě dlouhou cestu. K vnitřnímu okraji Oortova oblaku, odkud pocházejí komety, mu to má trvat dalších 300 let. Tak to se už nedožijeme této zprávy, že tam dorazil. Skrz něj poletí zhruba 30 tisíc let. OK. Takže vzkaz budoucím generacím. Dozvíte se zajímavé věci. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že mě s váma mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
1: S Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
12: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Mámu.
1: Odpolední show na Evropě 2. Dneska jedna z posledních třicítek, dokonce teploměr v autě mi ukazoval 31,5, tak to by v tom byl čert, aby matka zase neměla nějakou stížnost na teplotu nebo vedro. Tak já vytáčím a schválně si uvěříme, jestli mám pravdu.
2: Ano, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj. Hele, prosím tě, nenašla by se nějaká práce v rádiu?
1: No, záleží, co by si zhruba chtěla dělat. Já když přemýšlím o tím, co umíš, tak myslím, že ne spíš.
2: Ale ne pro mě, prosím tě.
1: Jo, ufá.
2: Ty máš snad, že já mám málo práce, nebo co? Teď já se lítám jak hadr na holi.
1: No, tak...
2: Ale pro toho Jirku, teď on 3/4 roku už zase nedělá.
1: Pro strejdu to vůbec, to vůbec. Tady v rádiu práce pro žádný ukecaný, vtipný a místy trapný lidi není, matko.
2: Ale zase na druhou stranu já mu docela závidím. Ono prostě, ta role nezaměstnanýho má taky něco do sebe.
1: No samozřejmě, může si furt stěžovat například.
2: No ne, ale tak chceš jít spát, jdeš spát. Chceš jíst, tak jdeš spát.
1: No jistě, přesně jak říkáš.
2: No, potřebuješ třeba nový telefon, tak jdeš spát.
1: No, vlastně no. Máš to takový monotónní, ale zase jako co, no?
2: No, přesně. Hele, já jsem finančně plánovala, ty to víš, a zjistila jsem, že můžu jít do důchodu v 95 letech. A pohodlně si žít asi zhruba tak 19 minut.
1: Takže jdi spát, matko.
2: No, přesně tak. Chceš jít do důchodu, jdi spát.
1: Měj se krásně, voláme zítra.
2: Čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Tropavě. Maximum nový muziky.
1: Když se nevejdete do auta...
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Přijďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz. Prodoma.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
4: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
5: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
0: Evropa 2. Maximum tvý muziky.

0: Posloucháte odpolední show, tady je Evropa 2 a tady taky už ve studiu Ondra s Petrem. Kluci, ahoj.
1: Zde přítomní, dobrý den.
2: Čustome.
0: Píšu si do třídní knihy přítomní.
1: Ano.
0: Vlastně máme 8. září, dneska jsem byl pro syna vyzvednout ho ze školní jídelny rovnou, jako aby nešel do družiny, a tam byl teda maglajs ve škole. Maglajs, protože se všichni zdrželi, protože měli čočku. A děti evidentně jako čočku neradí, nebo jedí pomalej, a tím pádem se to celý zaseklo, zašpuntovalo a evidentně učitelky nebo družinářky nebyly schopni jako dětem nějak jako říct, že to mají sníst rychleji, nebo mají vůbec sníst. Takže tam bylo třeba 20 rodičů, nervózních, furt pípali na ten systém, jestli je to pustí už jakoby ty děti ven. A to bylo neskutečné a nic. No.
2: Teď jsem četl, čočka, že u Černobylu prý pěstujou čočku, že tam je fakt ta půda úrodná, jo, a potom možný. Všem, že je úrodná.
0: No vidíš to.
2: Mě napadá, že kdyby to vlastně nebyla čočka, tak by to mohly být takový ty knoflíkový baterky.
0: No to
2: že tam by to mohlo takhle fungovat.
0: To je pravda, no tam to asi je všechno větší. Každopádně evidentně se říkávalo, že čočka naopak jako to jako jde s nás potom všechno.
1: No já jsem právě čekal, že byly fronty na záchodě.
0: No právě, protože to jde s nás, evidentně tady ta čočka staví tady v tom případě ve školní jídelně, protože nikdo nešel ven.
2: No. Už ani to není, jak to bejvávalo. To ani ta čočka, ani na čočku není spolek.
0: Tak ať je pěkné, ať je pěkný zbytek 8. září, zítra 9. těším se na vás od 15. hodiny.
2: Doufám, chlapci, že to nepočočkujeme.
0: No snad ne. Čau.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
4: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
3: Maximum tvý muziky.
6: Evropa 2.
7: Evropa 2.
8: Evropa 2.

It is the

0: Je 6 večer na Maximum, za chvilku posloucháte Evropu 2.
1: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
0: Katka Podrazká ví, co je nového, jaké bude počasí. Jsou tady zprávy minutu po 18. na Evropě 2.
2: Hezký podvečer. Česko prožívá dva mimořádně náročné dny. Zatímco dnes teploty vystoupaly až na 32 stupňů a je nejteplejší den týdne, už během zítřka začne od západu přicházet prudké ochlazování. Na západě Čech mohou teploty zůstat jenom kolem 17 stupňů. Takové teplotní extrémy zatěžují hlavně srdce a cévy a zvýšenou pozornost by měly počasí věnovat seniori, kardiaci a další chronicky nemocní. Teprve po druhé můžou maturanti v tomto školním roce plošně místo profilové části maturity zvolit takzvanou komplexní profilovou práci. Na přihlášení k ní ale mají už jenom několik dní. Lhůta končí 15. září. A teď už slovo předáváme Zuzce.
3: Problémové ubytovny Sojva a Hlubina v Ostravě jihu končí a jejich obyvatelé se stěhují pryč. Sojvu v Zábřehu obvodní radnice kupuje, dá jí zbourat a získanou plochu nabídne investorům. Hlubinu v Hrabůvce její majitel za stovky milionů korun přestaví na byty. Stavba má začít počátkem příštího roku a předávat se má v roce 2029. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: V nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy v Itálii, Bulharsku, Finsku a Rumunsku je 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. Mezi finální 14 jsou i 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Trenér Jiří Novák v tiskové zprávě uvedl, že zkušeností i bojovnosti mladých hráčů chce využít k postupu do vyřazovacích bojů.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Provoz dnes komplikuje na D48 omezení v úseku mezi 14. a 12. kilometrem ve směru na Olomouc. Pracují tady silničáři, kteří tady zabrali levý pruh. Pozor taky na D8 na 29. kilometru ve směru na Prahu, i tady se pracuje.
4: Evropa 2 žije na Maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na Maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Jak už zaznělo ve zprávách, zítřejší den bude, co se počasí týče, náročný. Teploty totiž budou hodně rozdílné. Zatímco na východě se teploty budou pohybovat kolem 17, na západě až po 32 stupňů Celsia. K tomu bude zprvu skoro jasno až polojasno, od západu pak bude postupně přibývat oblačnost. Tolik dnešní poslední zprávy a teď už startuje večer na Maximum s Ondrou a Petrem.
0: Dámy a pánové, taky to tady.
5: I naše dvojce je připravená a jsme rádi, že posloucháte úterní večer na Maximum na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: Teda, to je začátek. Sean Paul, 8. září 2026, úterý, 18 hodin 7 minut a startuje Večer na maximum.
1: Nutno říct, že Sean Paul je oblíbený Petrův interpret, takže měl radost hnedka na začátku, ale vy si taky můžete udělat radost. Pojďte zavolat 257 400 888, taky si zahrajte svou oblíbenou písničku.
0: Ve tři čtvrtě, to znamená za půl hodinky a kousíček, chystáme taky song za trest, takže jestli vás při úterku něco vytočilo, cítíte nespravedlnost, teď to ve vás bobtná, dejte vědět.
1: Budeme se věnovat taky zajímavostem dnešního dne, třeba i tomu letnímu počasí, které venku panuje, ale bude tady i Petr Švancara.
0: Jo, za chvilku probereme takovou zajímavost, kterou chystají v Číně a souvisí to s životem a pohledem na smrt a na to, jaké to je na naší planetě.
1: Takže Petr Švancara za chvilku a my jsme rádi, že posloucháte Večer na Maximum Evropy 2. 18 až 20.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Úterní večer na Maximum, Evropa 2, nechybí tady Švanci.
2: Zdarec čem.
3: Mám tady pozitivní novinku z Číny, která se jmenuje spalovač mrtvol. A neb, začni si vážit svého života.
2: Spalovač mrtvol.
1: Ale takovej film už byl u nás.
3: Pozor, to není film, je to zážitek.
1: Aha.
3: Na vlastní kůži totiž, ale bez následků, zažiješ, jaký to je zemřít. Oni tě vlastně proženou spalovnou, teď to kolem tebe tak jako plápolá a tak dále, no a nakonec vylezeš z dělohy a vlastně zažiješ znovu zrození.
2: Hele, jestli vylezu z dělohy, no, pošli mi na ně kontakt.
3: Jo.
2: Já jsem to, abych to chtěl zažít.
3: Tady píšou, že tahleta atrakce,
2: ano,
3: by vlastně měla zapříčinit, že přehodnotíš životní priority a přikloníš se k tomu, co je pro tebe v životě důležitý, víš? Aby si jako neměl a zároveň měl strach z toho, že jednou může přijít konec.
2: Ty brďo, tak je to docela i depresivní pro mě teda, tak jak to říkáš. Vlastně já nechci na svém životě moc toho měnit.
3: Zas na druhou stranu, jestli chcete zažít takový ten strach ze smrti, dám vám pár adres u nás v Mostě, zastavte se tam, jenom se projdete.
2: Já myslím, že v každém městě je nějaká adresa,
3: zažijete něco podobného.
2: Lehce připomíná tohle a nemusí za to platit.
3: No právě.

0: 18, skoro 18. Evropa 2, večer na maximum.
1: Dneska poprvé pojďme na telefon 257 400 888. Rádi splníme hudební přání.
0: Haló?
2: Ano, slyšíme se, zdravím Evropu 2.
0: No my zdravíme tebe, kdo tam?
2: Tady Jitka.
0: Jitko, ahoj.
1: Čau, tak co můžeme zahrát, čím to otevřeme?
2: A poprosila bych, dala jsem 7letému synovi na výběr, co by chtěl zahrát, a zvolil Michaela Jacksona.
1: 7letý syn Michaela Jacksona. Ano.
0: Teda pozor, já musím říct, že to je pochvala hlavně pro rodiče, než kvůli teda tebe, Jitko. Myslím si, že by na to asi syn sám od sebe nepřišel, ne?
2: Asi ne, my jsme občas probírali nějakou hudební historii, jak českou, tak cizí, takže...
1: To by se mělo...
2: O Beethovenovi zatím nic neví, ale Michaela Jacksona už zná.
1: To by se mělo vyučovat ve škole, hudební historie. A myslím, že by to mělo úspěch.
0: Ne, to rozhodně, já jsem pro.
1: A jakého Jacksona dáme?
2: Něco trošku rychlejšího, asi ne romantické balady.
1: Tak třeba Don't Stop Till Get Enough, to je energický, rychlý, co?
2: Můžem.
1: OK. Mm-hmm. A jenom ještě rychlej dotaz. V těchto dnech si připomínáme 30 let od koncertu Michaela Jacksona v Praze. Tehdy to bylo legendární. Nezažila si tu dobu? Nebyla si třeba na koncertě?
2: To mi bylo 6. Takže... Aha.
0: No, tak právě proto.
1: No. To chápu, že ještě
2: informace byly hůř dostupné.
0: Jo. Ne, já teďka, když koukám na ta videa, jednak mě baví, jak je to vlastně natáčený ještě na 3:4, úplně jiný formát obrazu, než máme teď. Jak je to vlastně přetáčený někde z těch VHSek, jak je to nekvalitní. A Jackson a kulisy Prahy, to je úžasný, tě, super.
1: Tak díky za tenhle ten výběr, hrajeme ti Michaela Jacksona i prosím nám, měj se hezky, ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Ahoj, měj se krásně a zase brnkněte.
2: Ahoj.

0: a že tam budou vykrádat domy. Ti lupiči se údajně vydávali za opraváře antén na střechách.
1: A jako ti lupiči už tam byli, nebo se tam teprve chystali?
0: No, už tam byli.
1: Už tam byli.
0: Už tam byli a proto byla přivolána policie, aby je lapila.
1: Ano, ano.
0: Policie přijela a začalo vyšetřování a hledání těch lupičů. No a z té paní, která zavolala policii, nakonec vylezlo, že na ní zazvonil muž a říká, montuju antény, pustíte mě prosím na střechu. Mm-hmm. Jenomže ona si sama pro sebe říkala, ty bláho, teď už tady ale jeden opravář antén byl zhruba před 2 hodinami. Mm-hmm. Teď na mě zvoní další a znova chce pustit na střechu, to bude zloděj, zavolám policii. Teda policie dojela a ono se potom ukázalo, že to byl jeden na ten samej, jenom spad ze střechy. A znova na tu paní zvonil, jestli ho pustí na střechu.

0: Evropa 2. Dovolená u moře s Blue Style.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
0: Expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
11: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
12: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz

0: 257 488 telefonní číslo do éteru Evropy 2.
1: Někdo volá, tak my se rovnou ptáme, halo, kdo se k nám dovolal a kdo bude diktovat muziku Evropa 2?
0: Halo, slyšíme se?
1: Čověče, nikdo. Evropa 2, co teď? Já jakmile na to klepnu, uvedu vás do soukromí Evropy 2.
2: Musíš klepat jemně.
1: Ale já klepu.
2: Jemně.
1: Halo.
3: Halo?
1: Halo? No tak teď, konečně. Kdo tam?
3: Dominik.
1: Vidíš, já je mě, Dominik je mě a nese to své ovoce.
0: Co to bude, Dominiku?
3: Něco od Evy nemá?
1: Dobře.
0: Můžeme dát. Novější, starší?
3: Dejte tam něco novějšího.
0: Něco novějšího vybereme. A pro koho bude Emča?
3: Pro moji přítelkyni, pro mého syna a pro všechny, co už jedou vlastně z práce domů a pro vás do studia.
0: No, nejvyšší čas z práce domů je 6:30, že jo?
3: Přesně tak.
0: OK. Mm.
1: Pojď, řekni nám, co bude k večeři, ať se naladíme.
3: Jedem na mekáč zrovna, no.
0: No to je hezký.
1: No, vidíš.
0: Tak dobrou chuť.
3: Jema, karikou,
1: dobře jste uvařili, ahoj.
0: Čau.
3: Ahoj.

0: Pět minut po půl sedmé ladíte Evropu 2 večer na maximum.
1: A řekl bych, že to je letní večer na maximum, i když je 8. září, tak to počasí je prostě letní, skoro až prázdninové. A dokazují to také teploty, které dneska byly naměřeny na hydrometeorologických stanicích.
0: Máš pravdu, že dneska bylo fakt nádherně. Obrovská moje chyba byla, že jsem si vzal dlouhý kalhoty.
1: Jsi blázen.
0: Protože kraťasy by byly dobrý, ale na druhou stranu, možná je to jenom můj pocit, možná to házím do pléna, třeba se v tom někdo najde. Já už v tom trošku ten podzim cítím, i když je teplo.
1: Dobře, třicítky, to je dost daleko od podzimu, podle mě, jo? Protože třicítky dneska překonala víc než polovina stanic, které měří v České republice, a je jasný, že na tuhle část září jde o velmi neobvyklé teploty. A zkus teda typovat klasicky, kde bylo dneska nejteplej a kolik.
0: Ježíš, pozor.
1: No překonávaly se rekordy pro 8. září, skoro všude.
0: Kde bylo nejteplej? Bylo to v Polabí a bylo tam 30,2 stupně.
1: No tak to přidej.
0: Víc.
1: Výrazně přidej.
0: Víc, jo?
1: Jo.
0: V Polabí je správně?
1: To si nejsem jistý, myslím, že ne.
0: Takže i místo je špatně.
1: I místo je špatně, jo.
0: Dobře, tak myslím, Litoměřicko 30,8.
1: A vlastně Litoměřice mi protéká Labe, je to tím pádem Polabí? Nebo kde je Polabí?
0: No Polabí je spíš jako v okolí Mělníku.
1: Aha, tak to ne.
0: Řekl bych, že Litoměřice už nebude úplně Polabí, ale dejme tomu.
1: Ale
0: no.
1: trefil jsi to, Doksany na Litoměřicku.
0: No.
1: Zároveň Brod nad Dyjí, to je Břeclavsko, a zároveň Diákovice, Hodonínsko. Na třech místech bylo naměřeno stejně a je to ta nejvyšší teplota. A kolik teda?
0: Já jsem říkal 30,8.
1: Je to 33,5 stupně Celsia. Dámy a pánové,
0: ne.
1: 8. září jsme naměřili v České republice 33,5 stupně.
0: Ty, to je strašně moc.
1: Léto je pořád tady.
0: No počkej. A pojďme skončit tím, jak bude zítra.
1: Na Moravě stále teplo, na Moravě stále třicítky, v Čechách už se bude ochlazovat.
0: O 20 stupňů prý.
1: Ano, zítra bude minus 20 stupňů.
0: No, konečně, Ježíš Maria, Lidový království.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Slyšíš, kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Víš to, co to je?
2: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.

0: Přesně ve 6:45 posloucháte Evropu 2 večer na Maximum.
1: Song za trest. To je to, co je před námi, jestli vás někdo naštval nebo vytočil. V klidu popadněte telefon a zavolejte sem k nám. Rádiová terapeutická chvilka totiž proběhne za chvilku. Bude Damiano David a potom song za trest. Můžete vykřičet do celého světa, že je někdo idiot.
0: A to se vyplatí.
1: To je tak ulevující, to vás tak uvolní.
0: Tak jestli vedle sebe máte nějakého takového člověka a chcete mu to osolit, pojďte do toho, vytočte 257 400 888 a nechte mu zahrát song za trest na Evropě 2.

0: Evropa 2, večer na maximum, je tady song za trest.
1: Kdo bude trestat? Haló?
2: Ahoj kluci, tady Daniel.
1: Ahoj, ahoj Danieli, tak povídej, co tě trápí? Nejdřív v klidu zaparkuj.
2: Už mám zaparkovaný.
0: Ok, tak povídej, pro koho jsem za trest?
2: To vyšlo. My s přítelkyní zařizujeme svatbu a plánujeme to na příští srpen, to znamená srpen 2027. Mhm. A zařizeme fotografa, DJe, líčení a všechny tyhle ty věci okolo. A chtěl bych si trošku postěžovat, nebo si možná trošičku rýpnout do paní, co právě zařizují líčení, šaty a DJů, kteří opravdu je s nima těžký pořízení, protože vlastně ta komunikace s nima je taková, že skoro není. A buď se dají kontaktovat telefonem, což neberou velmi často, nebo mají různý formuláře, na který neodpovídají, nebo se nám stalo, že DJ už nám psal, jo, já to mám, že musíte mi napsat jako výhradně přes web, vyplnit tam ten formulář, ale ono to teď nefunguje. Jo? Paní zlíčení na Instagramu neodpovídá, je to fakt jako těžký, no, a už se nám stalo, že to bylo takhle třeba u 5 lidí, takže.
1: Jsou dvě
2: ale
1: možnosti.
2: Ale například fotografové ti jedou super.
1: Jasně. Jsou dvě možnosti. Buď jste si vybrali fakt nějaký divný lidi, nějaký lemply, kteří nejsou zodpovědní, a nebo ti dává pán Bůh druhou šanci?
2: No, je to možný. No.
0: A je to zajímavé, že týká se to jenom těch profesí, které si vyjmenovali, jo? DJ, make-up a šaty.
2: Hele, máme skvělýho pana fotografa, a ten dokonce fotil už i známější lidi a je s ním skvělá domluva, úplně bez problému. Místo taky zařízený, úplně bez problému, a to si troufám říct, že taky to jsou frekventovaný prostě místa na Jižní Moravě, ale prostě tyhle ty profese nějak asi máme smůlu.
1: A nemohl by to ten fotograf odehrát, když je s ním dobrá komunikace? Co?
2: A nalíčit tady třeba.
1: Nalíčit, no. Nebo on, počkej, pozor.
2: Znáš si to u toho vyfotit?
1: On nemusí líčit, on může vyfotit tak, jak jste, a potom to dodělá ve Photoshopu.
2: No a je to vyřešený.
1: Ještě, že jsi zavolal.
0: Nemáš záč.
2: Ušetřeno.
1: No a je to.
0: Každopádně ještě těm profesím, které jsi zmiňoval a které s vámi špatně komunikují, můžeš přes Éter Evropy 2 něco vzkázat. Tak pojď do nich.
2: Já bych vám jenom vzkázal, ať když už si tam dáváte ty formuláře, tak ať vám fungují. A odpovědět, nemám čas, odzvu se za 2 dny, je taky odpověď. Song
0: za trest. Jo, zařídit svatbu, to není žádná sranda.
1: To je pravda, a proto je tady dnešní song za trest. Rybičky 48 a svatební hymna. Dneska je

0: Shodou okolností jsem o víkendu s rybičkama mluvil, měli jsme společnou akci a říkali, kluci, málo nás hrajete na Evropě 2 a vidíš, teď to vyšlo v rámci songu Za trest.
1: Zahráli jsme svatební hymnu, protože Daniel kritizoval některé profese, které s tou svatbou souvisí a potřebuješ je na svatebním dni. Třeba dámy, které dělají make-up paní nevěstě, no, slečně nevěstě zatím.
0: Strašně důležitá věc.
1: Šaty, svatební šaty, anebo DJ na svatbu.
0: To záleží, koho vybírá, viď?
1: No,
0: jsou lidi, co se ozvou.
1: Znám dva šikovné kluky, kteří by třeba příští rok v srpnu mohli mít čas.
0: Odpovídají na maily. No.
1: A rádi zahrajou na svatbě.
0: Je to samozřejmě předražený, to je jasný. Jako všechno na svatbě.
1: A jo.
0: To máte normálně klasický dort. Když je z toho klasického dortu narozeninovej, tak je to krát 2. A když je to svatební, tak je to krát 3. To samý je s DJem.
1: Skvěle. Tak se těšíme na vaší svatbě i s Evropou 2.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Zlíbal. Evropa 2.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
2: Evropa 2. 8.

0: maximum muziki. Europa 2. Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Je přesně 7 hodin, posloucháte úterní večer na Maximum Evropě 2 s Ondrou a s Petrem. Maximum.

0: I po 19. hodině ladíte večer na Maximum Evropy 2. Díky za to, že jste s námi.
1: Teď zajímavá věc, která se týká peněz. Myslím, že by vás to mohlo bavit. Navíc zahraniční měny, která je nám blízká, ale stále cizí. To tě napadne, ne? O co se jedná?
0: Ne.
1: Euro.
0: Jo, takhle.
1: Euro. Protože Evropská centrální banka plánuje, že stávající eurobankovky nahradí novými. A na těch by se měly objevit přírodní motivy, případně třeba nějaké evropské osobnosti. Tady uvádí například německého skladatele Ludwiga van Beethovena nebo dvojnásobnou držitelku Nobelovy ceny Marie Curie Sklodovskou nebo Leonarda da Vinciho a další a další a další. No a zajímavý je, že vypsala anketu, která trvá do 21. září, takže dejme tomu, že ještě třeba 20 dní můžeme...
0: Prosím tě, jestli končí 21. září, tak to není 20 dní, ne?
1: Jo, není, promiň, já jsem teď koukal na tu osmičku. No tak do 21. září, čili ještě 10 dní a něco.
0: 13 dní to je přesně. Ale pokračuj.
1: Do 21. září. No ale důležitý na tom je, že můžeme hlasovat i my. A i my, i když nemáme euro...
0: No to mě právě překvapuje.
1: Jo, tak my Češi můžeme navrhnout, co by na těch bankovkách mohlo být.
0: Tak pojďme do toho, pojďme do toho.
1: Třeba kdybychom tam chtěli dát toho vašeho brněnskýho...
0: Švancaru?
1: Pěňoura.
0: Ale to není osobnost,
1: myslel jsem,
0: ne?
1: Orloj
0: není osobnost.
1: To nemusí být jenom osobnost, můžou tam být jakože i divy, anebo nějaký znaky měst. Aha. Kdybychom chtěli dát třeba z Mostu, Hrad Hněvín nebo Mostecký jezero, můžeme.
0: Dobře. No? To by, no, můžeme je nějak vytrolit, dát tam něco. Já vím co.
1: Co?
0: Pojďme navrhnout Járu Cimrmana. To je nejgeniálnější.
1: Čekaj, to by čuměli.
0: Na Eurovce Jára Cimrman.
1: A co, on jako, co to je jako Jára Cimrman? Kdo to je? A my? Ten umí

0: Dobrý, to byly Lost Frequencies, večer na Maximum, Evropa 2.
1: Mám tady jedno fotbalové téma, protože dneska odpoledne francouzský deník Ballon d'Or, respektive... To není francouzský deník, omlouvám se, ale Ballon d'Or znamená zlatý míč.
0: Jo, takhle.
1: Zkrátka, byla zveřejněna nominace na letošní zlatý míč.
0: Ale mně by se líbilo, kdyby fakt nějaký časák, který píše o fotbale, se jmenoval Ballon d'Or.
1: Časopis se jmenuje France Football. Tak, Francouzi.
0: Vlastně.
1: No a je tam nominace a jsou tam, řekl bych, očekávaná jména jako Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Mark Cucurella, Dembele, ten to vyhrál naposledy, Erling Haaland, Lamine Yamal, Lionel Messi.
0: Pozor, já nejsem žádný fotbalový odborník, ale v jedné věci jsem si celkem jistý, že tam není žádný Čech.
1: Není tam žádný Čech.
0: Vidíš, nejsem takový blbec.
1: Ale v historii už to dva Češi vyhráli, víš kdo?
0: Božský Paulo.
1: Pavel Nedvěd.
0: Pavel Nedvěd.
1: Grande Paulo.
0: No a Baroš?
1: Ne. Ne, běž dál do historie. Hodně do historie.
0: Fakt? Masopust?
1: Ano. Pan Masopust. No, tak to jsme odbočili.
0: Mimochodem, Masopust hrál historicky v Mostě. My dokonce máme stadion pana Masopusta.
1: Masopust trénoval brněnskou zbrojovku, když vyhrála titul. To taky máme.
0: Kecej. No, dokonce ta slavnost je po něm pojmenovaná Masopust. Že fakt prostě tady udělal zářez.
1: To je pravda. A kromě toho, že v té nominaci není žádný Čech, tak tam po dlouhé době chybí jeden známý fotbalista.
0: Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Kece.
1: Po letech není v nominaci na zlatý míč. Nevyhraje ho. To je jistý.
0: Ale je pravda, že už když bylo mistrovství, takže říkali, dobrý Ronaldo, asi mentálně tomu týmu pomáhá, ale fotbalově to teda nebylo úplně ono. I když dával góly, to jednoznačně.
1: Znamená to, že když už není v nominaci na zlatý míč, že už by mohl hrát i za naší českou reprezentaci, že už se vyrovnává i našim chlapcům.
0: Takhle ho ještě nikdo nepotupil. Nikdo. Večer na Maximum.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, za pár vteřin bude 7:45.
1: 2 5 7 4 0 8 8 8 8 8.
0: Kdo bude dalším agentem, který promluví do vysílání Evropy 2, může říct i nějakou tajnou šifru, které bude rozumět jenom někdo kolem něj, ten, kdo jí má rozumět, a taky může nechat zahrát píseň.
1: No, no, to telefonní číslo jsme říkali proto, abyste teď volali, my vám rádi zahrajeme na přání.
0: Kdo tam?
2: Ahoj, ahoj, tady Šimon, zase z auta, takže doufám, že mě bude dobře.
0: Ale jo.
1: Je to dobrý, Šimone, co ti můžem zahrát?
2: Ozvěnu.
1: Jenom malinkou, dá se to zvládnout.
0: Ozvěnu.
2: Když by to mělo být lepší. Zeptám se, budete tam mít Derniera Dance?
0: Jasně.
2: Jo, tak slibně můžete.
0: Myslím, že jo.
1: Máme, rádi zahrajeme, pro koho to bude?
2: Super. Hele, já nevím proč, ale v poslední době ji poslouchám celkem často, takže tak nějak asi pro mě a tak nějak všichni, jako co mají rádi tyhle ty francouzský jako písničky, který dávají nějaký smysl.
1: Aha, dobře. No a jaký ty v tom cítíš smysl?
2: Hele, celkem jako zajímavý. Jo, já jako celkově moc jako nemusím francouzský písničky, ano. Ale v poslední době jako se nějak naučil jako vnímat a poslouchat. Jo, takže to je...
1: My to tady máme a jdeme ti to zahrát. Francouzská muzika v éteru Evropy 2. Měj se hezky. Ahoj, Šimone.

0: 19.19, aktuální čas, posloucháte Evropu 2.
1: Naladíme se, podíváme se do Maďarska, kde se o víkendu konala speciální soutěž. Tu soutěž pořádala Maďarská asociace provozovatelů hřbitovů. A úkolem bylo, aby 38 hrobníků v 19 dvojicích co nejrychleji vykopalo hrob.
0: Já mám pocit, že v tomto se koná i mistrovství světa, že jsme před pár lety o tom mluvili, že i Češi měli úspěch.
1: Fakt?
0: Jo, myslím, že z Olomoucka byli chlapi.
1: Totiž jsem hledal a tentokrát v Maďarsku žádný český tým nesoutěžil.
0: A to bylo mistrovství jako mezinárodní?
1: Jenom ryze maďarský.
0: No, tak mají národní pohár.
1: Teda je pravda, že tam měli jeden přespolní tým, ale vesměs to bylo spíš jenom jakože maďarské mistrovství. Hodnotila se především rychlost, ale taky přesnost a provedení toho hrobu. Jde o to zbourat to tabu kolem hrobařství a tak dále. No a pozor, vítězové si rozdělili 200 tisíc maďarských forintů. 200 tisíc maďarských forintů, dobrý, ne? Je to $640.
0: $640?
1: No, tak není to moc.
0: Není to moc. No, nevadí.
1: No.
0: I tak?
1: No, a za jak dlouho si schválně tipni dokázali ten hrob vykopat?
0: Za jak dlouho dokázali? Jak má být hluboký?
1: Jo, je to 2 metry na 80 centimetrů krát 1,6 metrů. 2 metry krát 1,6 a hloubka 80.
0: 80? To je málo, ne?
1: 80, no tady píšou. V Maďarsku se možná pohřbívá do 80.
0: Není 80 ta šířka?
1: Já myslím, že to je teda, tady ukazují, že to je 2 na 1,6, což je teda fakt jako hrozná díra.
0: Nepotřebuješ mít šířku 2 metry.
1: A 80 zase je zbytečně mělký. No tak dejme tomu, že to je teda 2, myslíš na 80 jenom? Hmm.
0: Tak máš postele 90-kový,
1: dobře,
0: že?
1: No a zhruba teda 2metrová hloubka.
0: No to je dobrý. Tak to vykopali za, no, nechci je podcenit, ale zase, já nevím, za hodinu?
1: Hodinu a 21 minut.
0: Aha.
1: To byl rekord, no. Škoda, že nás nepřizvali, Maďaři. Myslím si, že co se týká jako děr a tunelů, že na tom jsme celkem dobře jako národ. No tak zdravíme do Maďarska, samozřejmě gratulujeme a víš, co mi napadlo? Poslouchej. My máme i píseň k tomuto tématu.
0: To je hymna tohoto šampionátu.
2: Jasně s prýdou, jasně

0: Maďarsku se konala soutěž v kopání hrobů, proto tato speciální píseň. Mimochodem vítězové to zvládli za hodinu 21 minut. Vykopat, a Ondra ještě dodal teďka během hrobaře, že to museli i zaházet?
1: No, vykopat a zároveň zaházet, a hodnotila se i úprava toho hrobu. Vysázené macešky, hezky.
0: No, jasně.
1: Dekorace.
0: Já pozor, žádná mechanizace. Pěkně růčopiko, normálně to házíš. No, že tak?
1: Růčofůčo, jak se říká.
0: Fakt, my říkáme růčopiko. Asi záleží, kdo co bral, no.
2: Nastav uši hvězdám. Hey, Czech Republic, I'm Beje on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2. We walking with the light when it's burning low. Hey, this is

0: slyšíš? Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: To, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkaps ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: To byl David River, strašně šikovný muzikant. Česká muzika tady u nás na Evropě 2, posloucháte Večer na Maximum.
1: Jestli další muzika bude česká, nebo slovenská, nebo britská, nebo norská, to už je na vás. Pojďte volat 257 400 888, hrajeme na přání.
0: To si řekl správně, já můžu dodat, že je jenom na vás, jestli to bude rychlý, pomalý, rockový, taneční, uvidíme. Haló, Evropa 2?
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Gabriel.
1: Ahoj, co ti můžem zahrát?
2: Popravdě já se cítím na AC/DC, anebo něco strašně metalickýho.
0: Metalickýho mu pobavilo.
1: AC/DC jsou v pořádku, to je dobrý, pro koho to bude?
2: Asi to bude pro naše, pro teda moje učitele a učitelky, protože jsou takový rokový fanoušci, takže, a jsou to dobrý učitelé, jako hodný. Chtějí učit.
0: To je dobrý, že učitelé chtějí učit. Ale to, já to beru jako plus.
1: Málo který žák mluví takhle hezky o učitelích.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak jo, my tě zdravíme, hrajeme AC/DC, měj se krásně, čau.
2: Děkuju, na
0: čau.

0: Eva Farná na Evropě 2. No a před námi je poslední telefonát, poslední diktát.
1: Last call. Takže jestli něco musíte dneska neodkladně vyřídit, máte to třeba přes celou republiku a není jiná možnost, než zavolat do rádia, aby to doputovalo tam, kam má, no tak dejte vědět.
0: Haló, tady Evropa 2, kdo se dovolal?
2: Zdravím, tady Honza.
1: Honzo, ahoj. Tak ty to dneska uzavíráš v úterý 8. září. Co to bude?
2: Bude to Avicii Levels. Dneska by oslavil 37. narozeniny.
0: Tak ty máš přehled. Dobrý. Máš třeba nějakou konkrétní vzpomínku na Aviciiho?
2: Tak, určitě z mládí, když jsem slyšel písničky, jo.
1: My jsme s Ondrou měli to štígro, že když Evropa 2 jezdila na Ibizu, tak jsme tenkrát utratili naše poslední peníze a šli jsme na něj.
0: Ještě jsme si tam koupili pití za ty poslední peníze.
1: To bylo nejdražší pití v našich životech. Rum s kolou Avicii.
0: Ano, to bylo totiž v legendárním klubu Ushuaia. Jeden z nejdražších na Ibize.
1: Kolik stál ten rum s tou kolou? 55 euro?
0: Myslím. Tak nějak, no. Ale super. Tak děkujeme, že si připomněl to dnešní jubileum, kterého by se Avicii dožil, pokud by tady s námi ještě byl. Díky moc.
2: Taky děkuju.
1: Ahoj. Měj se hezky.

0: Dneska by měl Avicii narozeniny. Evropa 2 večer na maximum, teď jsme si ho dali a za chvilku finále ve třech dorazí i Petr Švancara.
1: Je to tak, klasicky uzavře večer na maximum, ani dneska tomu nebude jinak. A co bude za téma?
0: Probereme takovou zajímavou činnost, zajímavou v úvozovkách, to berte, atrakci, která by měla docílit toho, že si budeme víc vážit života. Říkají tomu spalovna v Číně.
1: Probereme to s Petrem Švancarou v rubrice Žádný švanci za chvilku na Evropě 2.
2: Večer na maximum. Evropa 2. 8 let. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: žiadny švanci. Na Evropě 2.
1: Úterní večer na Maximum, Evropa 2, nechybí tady švanci.
2: Zdarec čem.
3: Mám tady pozitivní novinku z Číny, která se jmenuje spalovač mrtvol. Aneb, začni si vážit svého života.
2: Spalovač mrtvol.
1: Ale takový film už byl u nás.
3: Pozor, to není film, je to zážitek.
1: Aha.
3: Na vlastní kůži totiž, ale bez následků, zažiješ, jaký to je zemřít. Oni tě vlastně proženou spalovnou. Teď to kolem tebe tak jako plápolá a tak dále. No a nakonec vylezeš z dělohy a vlastně zažiješ znovu zrození.
2: Hele, jestli vylezu z dělohy, no, pošli mi na ně kontakt.
3: Jo.
2: Já jsem to, abych to chtěl zažít.
3: Tady píšou, že tahleta atrakce,
2: ano,
3: by vlastně měla zapříčinit, že přehodnotíš životní priority a přikloníš se k tomu, co je pro tebe v životě důležitý, víš? Aby si jako neměl a zároveň měl strach z toho, že jednou může přijít konec.
2: Ty brďo, tak je to docela i depresivní pro mě teda, tak jak to říkáš. Vlastně já nechci na svém životě moc toho měnit.
3: Zas na druhou stranu, jestli chcete zažít takový ten strach ze smrti, dám vám pár adres u nás v Mostě, zastavte se tam, jenom se projdete.
2: Já myslím, že v každém městě je nějaká adresa.
3: Zažijete něco
2: lehce,
3: podobného.
2: Lehce připomíná tohle a nemusí za to platit.
3: No právě.
0: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
3: Brzda Evropy 2. Nasty, Arny, Vojtáno za okamžik.
1: A my se těšíme zase zítra od 18 hodin na Evropě 2. Ahoj. Ahoj.

0: Evropa 2 začíná úterní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty, krásný večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Vaše teďkon téma tetování, jo. Viděl jsem jednoho člověka, který na základě tetování oslepl na 40 minut.
1: Wow.
0: Že si nechal udělat ingouz do očí. A bude v tom pokračovat dál, řekl, že to je zpátky, že to byl příšerný zážitek, ale že to jede dál.
2: To už do očí, jo.
1: To nechá domalovat ještě jako těch očích něco.
0: To, on už to má celý úplně tmavý.
2: Já přemýšlím o karce, když jsme u toho ve svém věku.
0: Jo, ne, ne, a kam? Mm-hmm. A co?
2: Uvidíme.
0: Čiže bude to viditelný, jako?
2: Bude to viditelný, bude to maličký, něco. Já nemám žádnou, jenom aby posluchači viděli. Nasty, taky ne, ty jaký nemáš?
0: Já jako? Taky nemám, ale nepřemýšlím na rozdíl od tebe, ty přemýšlíš.
2: Já přemýšlím.
1: Ježiš, já se těším.
0: Jaký křídla přes celý záda.
2: Prdel.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Podíváme se na jednu velmi netradiční soutěž. Možná jste o tom slyšeli, já fakt ještě ne. V Maďarsku se konal tradiční, takže to už je několikátej ročník, tradiční závod v kopání hrobů.
1: Čekal cokoliv, ale...
0: 19 týmů,
2: krásno.
0: 38 hrobníků mělo vykopat 1,6 metru
1: hlubokou. To je pro mě, na vejšku.
0: Ano, ano, hrob 80 cm, tak to, ne, to si rozeber nějak, kam by ti to tak jako sahalo. Takže normálně se fakt závodilo o 200 tisíc forintů, přes 13 tisíc korun.
3: A teď jsem, že když přijdu domů, fotbalisti a hrobisti, jak vlastně odpovídají to samý. Říkají, kopali jsme.
0: Jasně.
3: Že vlastně to ani nepoznáš na první dobrou.
2: A je to pro někoho, jakoby?
0: Jen tak do foroty.
3: Víš, že... tak, kdyby náhodou. No tyjo, nechtěl bych si jako pro sebe.
2: Ne. To nechceš, no.
3: To je prostě, to je zlý. Ale je teda pravda, že když jsme dřív dělali development, tak jsme si půjčovali, nebo k nám jezdili borci, kteří kopali hroby. A kopali fakt dobře. Jako...
2: Jo, to je šikovný, jo.
3: No, tak hroby
2: šajtlema,
3: základy, jo, takhle.
2: Pacírkou.
3: Ne, hroby nebo základy na barák, to vyjde dost podobně a to jeli pěkně teda. Musím říct, že to jako uměli.
0: Vás napadlo si na práce? Jako...
3: Je to napadlo, mě ne.
0: Hrobníky?
3: No...
2: Se na základy.
3: Nějak jako mi umírali lidi, nebo se pálili.
0: Oni se nudili a chtěli kopat.
2: Takže na základy jsi si objednal hrobníky, to je jaký.
3: No,
2: to je... Jsi genius, já to vždycky věděl.
0: Z Maďarska.
2: Koho tam máš v základech?

0: Evropa 2 úterní brzda. Docela zajímavý případ, který se stal v Klatovsku. Takhle, tam měl vyústění, nicméně děl se celou dobu v Egyptě. A to z toho důvodu, že jedna dáma je podezřelá, protože svoje dítě měla sebou na dovolený, která trvala asi strašně dlouho, protože během tohoto dítě zmeškalo 900 hodin. 14-letá dcera prostě s 49-letou ženou si to strávili takhle pěkně v Egyptě, no a pak se vrátili a samozřejmě špatně, no.
1: 900, to je dobrý, já vím, že jsem byl docela přeborník, ale že jako se to pohybovalo kolem 200 a že to bylo jako docela dost.
2: Já teď spočítal rychle, když beru, že třeba 6 hodin, tak je to 150 dní školní, teď ještě to je skoro celý rok. To si holky užili teda v Egyptě. A oni to asi nevadilo holce, ne? To vypadá.
0: Tak asi se naučila zase jiný věci, no.
2: No to jo, to určitě v Egyptě.
1: Jo.
2: Se naučíš věci.
0: Potápět.
2: No to jo. Hlavně se vyhrazilo.
0: Hrou dobře skvoš?
2: Kdo? Egypťany.
0: No, Egypťani, ano. To jsou jako mistři přeborníci ve skvoši.
1: Já teda, co znám ty historky z Egypta, tak z těch dovolených různých, tak myslím, že se naučila dobře posrat.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.

0: Úterní brzda na Evropě 2, Nasty, Arny, Vojtáno, a jsou tady naše fake news.
1: Arny.
0: Legendární výrobce džínsů Převis přišel, přišel s převratným nápadem. Poklopce u pánských kalhot se teď budou otevírat na fotomuňky.
1: Fotomuňka hodně dobře.
2: Prezident Petr Pavel se zúčastnil závodu v plavání, ale hned po startu se začal topit a závod nedokončil. Experti se domnívají, že prezident

0: Udělal chybu, když si na plavecký závod oblékl svou oblíbenou flanelovou košili.
1: Šetření Filipa Turka ve věci nátlakových až násilných zpráv dívce, která podala žalobu, má vyjádření od samotného pachatele. Prý se jednalo pouze o lehkou kyberšukanu.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda na Stěrny Vojtáno. Mám tady téma o zubařích a myslím si, že existuje málo kdo by se těšil k zubaři. Ale jedna 14-letá školačka v Německu to hodně dotáhla daleko, nebo spíš vytáhla, protože měla jít na sundání rovnátek, ta zubařka to odmítla, že ještě se to teda odsouvá, že léčba není dokončená a 14-letá školačka na ní vytáhla nůž a sundej to. Nesundala jí to teda, nakonec to dopadlo dobře.
1: Asi malý nůž?
0: Zřejmě. Vy jste se někdy bránili nějak aktivně u zubaře?
2: Tam jsem...
1: Držel jsem ho za ruku, to je pravda.
0: Chytil jsi za ruku?
1: Jo. Ale ona... Ještě mám paní dentistku, která mě dokonce i nabádá, abych jí třeba za něco chytnul.
2: No to je něco jinýho zase.
0: Ne, známe.
2: Za co jí tak držíš, prosím tě, když ti hobluje zubní kámen?

0: Evropu 2 a dnešní brzdu, tak je tady rubrika Samofor. Tentokrát jsem to byl já, kdo zadal nám všem téma a téma je zoo. Na téma zoo jsme se pokusili vymyslet vtip.
1: Tak já s dovolením začnu. Je to krásný téma, Arne, a někdy se tak prostě stane, že to krásný téma, já jsem za boha nemohl prostě nic na to vymyslet.
0: Mně to taky bylo pracný.
1: Fakt,
0: jsem to měl.
1: Přitom zvířátka, že jo, veselý. No nic. Jde gorilí rodina do zoo a říkají, kam půjdem první? A já bych šel do pavilonu lidí. Tak přijdou k pavilonu lidí, ty gorily, že jo, teď je prázdnej. A oni jsou zase někde zalezlí, to je strašný. Se ptají zaměstnanců, kde jsou zase ty lidi jako zalezlí. A říkají, no děti ve školce, fotr v práci, žena na kosmetice. No, tak pojďme, rychle na to zapomenem.
2: Já mám takovou zvláštní zoo, přijdou, že jo, je to v podstatě, a přijdou lidi a ty tam vidějí také pobíhat Němce po čtyřech s nahýma zadkama a říkají, co to je za zvíře. A oni říkají, to je orangutan Morgan.
1: Už nech to bejt.
2: Jo?
1: Ne.
2: Jo, pak tam vidějí teda politiky, takhle jak tam běhají a říkají, a tohle co? A oni říkají, no to je výběh hyen. A pak jsou tam lvi a je tam strašně vyžraný vémol a tlustý. A co se stalo? On žere pořád první.
1: Dobrý, tak to stálo za to.
2: Potom lidi,
1: ne, vémola dobrý, nakonec. Tak Arny.
0: Ředitel zoo svolá kle poradu a říká, hele, nedá se nic dělat, mi to líto, ale nutrie nám tady vraždí kolibříky, takže je musíme popravit. Ví někdo, kde je surikat?

0: Evropa 2, Vojtáno, Arne a Rasty, mám ty takhle z Olomouce zprávy. Já jsem tam strávil páteční a sobotní den na různých akcích a páteční den se odehrával v duchu kapel, byl tam David Koller a Monkey Business, bylo to super, všichni skvělí, a druhý den, když už všechno jako utichlo a měli jsme tam sportovní den, který jsem uváděl, tak tam přijel Čert, což je manažer Monkey Business. A říkám, co tady dělá? Čert.
1: Čert, aha.
0: A už přes 20 let je jich manažerem, takový sympaťák. A říkám, co tady dělají? A on říká, on si jede pro pípu. A jsem říkal, a on tady zapomněl pípu? Ne, to prostě Monkey Business si vozej vlastní pípu a on si vždycky vyzvede druhý den. To přišlo geniální.
2: To je skvělý.
0: Co byste si vydávali jako do podmínek, kdybyste jako mohli?
1: Tak já jako můžu.
0: Aha, ale pípu tam nemáš.
1: Nemám, mám tam plechovku koli a nevěřili byste, jak často ji nedostanu. Prostě, já jsem chtěl být skromnej, že jako...
0: A tohle se mi stalo měsíc zpátky, jedna paní mi říká, jaký máte rider? Já jsem říkal, můj rider neexistuje. A ona říká, je, vy jste skromnej, tak si řekněte, co chcete. A já říkám, víte co, má tam se mnou bude manželka, tak jednu mačalaté jí překvapím, udělám to hezky a ona ježiš, to je rostový, jste vtipnej. No a taky jsem to nedostal, že?
1: Jasně. Arny si vozí kávovar, ne, místo pípy.
3: Jako. No, když jedu jako přes noc, tak jo, to, si vozím to kávovar,
0: Arny je jediný, kdo ty podmínky vlastně má na sebe. Že to neříká ostatním. Jasně, a vlastně
3: no, to nemá cenu. Popelník, no, by byl dobrý, ale jinak asi já jsem skromnej, člověče. Nevím, nějaký čupky.
0: Bejvávalo.
1: No to přijede Čert a odveze.
4: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: 82 a 105,5 FM.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Je tady časák, jak my tomu říkáme na Evropě 2, to znamená polovina dnešní brzdy a svátek slaví Mariana, Daniela a Irma.
1: Mariana už kope bír, bodrá holka trochu knír. Dneska večer má svůj cíl, sundat chlapa jak na vysíl.
2: Sundat jo, chlapa,
3: jo, vysíl. Jo, dobře.
0: Bylo to trošku.
1: Skoro jste se mi zasmál, děkuju.
3: Oslavuje Daniela, nadyku by Daniela.
1: To jsem pochopil.
3: No vidíš.
0: Nabrala půl kila, protože se zlila. Ještě k tomu rozmazaný stín má známá firma Irma.
1: Tak to máš. Kdo to psal?

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nasty, Arne, Vojtáno. Hoši, já se přiznám k jednomu takovému mýmu zlozvyku. Já mám ve zvyku jako nechávat trochu jídla nedojedinýho a je úplně jedno, jaká to
1: ale
0: je porce.
1: To je skvělý, to je skvělý.
0: A jaký mám hlad, není to moc skvělý, jako žena to nesnáší, že to je plejtvání, nebo že to někdo musí dojíst.
1: Jasně.
0: A podobně. No a hele, v jedné dánské restauraci by mě to vyšlo draho, protože ta začala pokutovat zákazníky za nesnědený maso. Když jo. Prostě necháš, dáš si stejka, tam dělají hodně stejky. Přijde taky skvělý, všechno no, je skvělý, to by všechno přijde skvělý.
1: No tak já vím, že to pravidlo posledního sousta, který necháš, existuje.
0: Aha, počkej. Já
1: to, no, to dělal kamarád, aby se naučil jako nepřejídat, protože vždycky vyluxoval úplně všechno.
0: Takže to dělám dobře, jako jo.
1: No, já vlastně furt luxuju všechno, což není úplně výhoda.
0: Jasně.
1: Ale je dobrý mít mě, když ty máš to pravidlo, abych já to doluxnul za tebe.
0: Ty jsi skvělej dojídač a mě na tobě baví, že ty dožereš i zkažený věci, prošlý, jako to je prostě, ty jsi fakt krásný vysavač.
1: Občas jako když jde do tuha, tak i po lidech, kterých jsem neznal.
0: Fakt
2: to...
0: Fakt,
2: jo.
1: Jo, aha, to nevíte?
0: Ne.
2: Takhle jsi šetřivej.
1: No ne.
2: Ale jo.
1: Ne, já jsem, mě to bylo líto.
2: A kde, počkej, popiš tu situaci.
1: Dobře. Byla situace, že jsem s dětma byl v pizzerii, snědli jsme každý pizzu a sousedi tam docela nechali.
2: Jako mě, cizí sousedi.
1: No a mě to bylo blbý, tak jsem tam poslal syna, že si to... Jako, že si to vezme a...
0: Ty ještě do toho zatáhneš mladýho, to je bostuda.
2: Kámo, ty nejen, že jsi prase, ale...

0: Jakoby hádanka, tak se jmenuje následující rubrika, kterou slyšíte na Evropě 2 v naší brzdě. Hoši, někdo to vykopněte.
1: Tak co vytáhne prostitutka, když prohrává v kartách?
0: Když prohrává v kartách.
2: Nějaký spodek.
1: Anální žolík.
0: Žijte, rozvíjat. Nejhorší, že já to hned vidím.
1: Já. Smotanej.
0: Nechci to vidět.
2: Jedeš.
0: Víte, proč mají zvířata problém s matematikou?
2: Proč?
0: Protože jim nejdou podmrožiny.
2: To je hezký. Jakou pizzu má nejradši Martin Fenin? Je to jedno, je to jedno, hlavně aby tam byla drugola. Tako rukola.
0: Jo.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

0: Evropa 2 a máme tady houbaře Stachovska, který objevil 15-kilového kotrče. Chvíli mi trvalo, abych jako věděl přesně, jak ta houba vypadá.
1: No,
0: je to
2: taková ta zmuchlaná.
0: Taková ta pěna, co jo, si dáváš tohle. V podstatě, když se sprchuješ do podpaží.
1: Aha.
0: Tak je to český rekord. Josef Chudrák, Stachovska. Žádný chudrák, to není úplně. Houba vážila 15,5 kg. No.
1: Dá se to jíst, ten kotrč?
3: Dále dlouho.
0: ale určitě někdo z toho něco udělá, protože když by neměl...
3: Tak jestli je to chudrák, tak je rád.
1: Ty kudráku.
3: Za kotrč.
0: Co jste našli největšího vy v lese?
3: Teď se to nabízí rovnou říct, ale já neumím hledat houby. Já prostě nevidím... Já prostě jsem úplně marný. Jako
1: a počkej, a máš je rád? Chutnaj ti.
3: Hele, mám houby rád, který moc nesmrdějí houbama. Žampiony teda klasicky, v jakýkoliv podobě. Nakládaný malinké ty hřibečky, takový typidě, taky jako dál, ale úplně třeba smaženici nemusím. Jasně.
1: Víš co, já se ptám proto, protože já je vidím, já je umím sbírat, ale strašně mi nechutnají, takže to nedělám. Hmm. Takže kdyby jsme šli spolu třeba...
0: Takže tak... vlastně, když je to nechutná, jak to nevidíš, takže musíš koukat na věci. Když tam leželi třeba nahé dívky, nakládaný, tak to už...
3: No, jestli už jsou nakládaný, mě to nezajímá.

0: pozvolna se blížíme k závěru dnešní brzdy na Evropě 2, ale Vojtáno má pro nás svoji otázku. To znamená, nejen pro nás, ale i pro vás, milí posluchači, můžete pak na dané téma debatovat. My z nás tím nevíme, jaký to bude téma, tak jsme zvědaví, na co se nás i vás Vojtáno zeptá.
1: Mě by zajímalo, Hoši, kdybyste měli na výběr ze dvou zaměstnání a museli byste si jedno vybrat, jestli byste byli radši zubař nebo gynekolog?
0: Zubař.
1: Rovnou takhle?
0: Mm. Rozhodně bych nechtěl být gynekolog.
1: Já právě taky ne, ale mě jako vrtat a způsobovat bolest a koukat do těch hnusných pus, jako...
0: A to všechno si teďka převeď.
1: Ale počkej, takže... Jasně.
2: Do pus.
1: No nechtěl, já bych nechtěl ani...
0: Ono ne, vždycky to bude růžový, ale...
1: Po jaký ještě?
2: Do pus budeš koukat v obojem dvojem. Já asi taky radši pusy.
1: Jaký, který?
2: Zubaře.
1: Jo, já radši pusy.
0: Já se bojím, že by mi to jako něco vzalo potom, jakože...
2: A něco by ti to dalo?
0: Se na to no, nevím co.
2: No, přehled.
0: Se na to těšíš?
1: Přehled.
0: Já ho nepotřebuju, ale žádná není symetrická, to už víme.
2: Fakt?
3: Brzda. Evropa 2. Jakoby show. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno a Arnesty, je tady závěr. Závěr dnešního dvouhodinového brzda slotu, takže mějte krásný spánek, na které spíte polovině postele, hoši, to jsem se ještě od vás nedozvěděl.
1: Já vždycky na levý, když se díváš na tu postel, takže počkej, takže na pravý.
0: No tak.
1: Takže na, bereš
2: teď
1: to jako
2: od teď mě zamotal takhle, úplně.
0: Sedneš si, počkej, tak ano, jak ležíš, ano. Tak si sedneš.
1: Na pravý okraj.
0: Na pravý okraj, takže nohy dáváš doprava, aby si vystoupil z postele.
1: To není ale o tom ten důvod.
0: Ne, to já se ptám.
1: Ten důvod je, že když někdo leží vedle, tak já potřebuji zprava, jakoby na to jít.
0: Je takhle.
2: Já jako... jsem úplně zamotaný v tom a už nevím, která je pravá, která je levá.
0: Lehni si dneska prosím doprostřed.
1: Takže tamto... já na pravý straně. Co
0: a ty Vojtí, když jsi
2: na pravý, hele, já tomu nerozumím, pojďme z pohledu režiséra, ano, jak se to dělá. Ano, tak z pohledu režiséra ty seš na pravý teda.
0: Na levý.
1: Jak, a co je pohled režiséra, když si díváš na postel?
2: No tak postel je pódium, jako, a já jsem přední.
1: No tak to jsem na levý.
0: To je na levý.
2: Tak já jsem na druhý, tak to bysme mohli.
1: To bych já mohl na tebe zprava.
0: Tak hezky to dopadlo.
1: Dobrou noc. Maximum muziky. Evropa 2. Brzda.
3: Evropa 2. Jakoby show. Evropa 2. 8. Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, od Alena Walkera, Faded.
3: Jo, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
3: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
0: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky moc a užijte si to.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: I guess you moved on really easily.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné.

0: Instagram Európy 2 je plný hviezd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježiš, mi tam skočí nejaká tabu. Ježiš, ja nemôžu čísť otázky, ja to nevidím.
0: Musíš. A pohledu do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
0: Európa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.

0: Európa 2. 8 let. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: 98.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.
2: Evropa 2.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je u...

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
1: Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Iveta, ahoj.
1: Kecáš! Ne, kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá.
1: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.